0: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: No, chytat by ti šlo.
3: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
2: Žádnej!
4: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
5: Budu ti fandit.
3: To se nejlepší, děda.
4: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
6: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
8: Testujem.
9: To je dopravát.
11: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
12: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
13: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
15: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
17: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50%.

0: 10% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen pošsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
5: Péče má mnoho podob.
6: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Co to je za hvězdu?
10: To je Sirius.
11: Ale ne ta druhá.
12: To je Polyrapid.
13: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
14: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
13: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
15: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
16: Připravte na to svou mysl.
15: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
17: Ale proč se držet při zemi?
15: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
18: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásním.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik si dal vlastně kolů?
2: Žádnej!
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
7: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Chillin Orange se vyváží ním pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
3: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
4: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
7: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
9: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
10: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
14: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
15: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
16: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
17: Tyjo, to je neskutečná šance.
18: Maxi Výprodej.
19: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
22: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

Welcome.

Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt.

0: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: No, chytat bych ti šlo.
2: Babička? A kolik se dal vlastně gólu?
1: Žádnej.
3: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
1: Budu ti fandit.
2: To je nejlepší věda.
3: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
4: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
12: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
11: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
13: Se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
16: Co to je za hvězdu?
17: To je Sirius.
16: Ale ne ta druhá.
17: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
18: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
17: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
19: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve

0: Upřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Totár pořádá Maxi Výprodej.
5: Tyjo, to je neskutečná šance.
6: Maxi Výprodej.
7: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

Ha ha ha ha ha!

Freaks out.

Freaks at. Tell me where the freaks at.

Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý bio

0: lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
1: No, chytat by ti šlo.
2: Babička? A kolik si dal vlastně gólů?
1: Žádnej.
3: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
1: Budu ti fandit.
2: Tam jsi nejlepší, děda.
3: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
7: Připravte na to svou mysl.
6: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
8: Ale proč se držet při zemi?
6: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
10: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
11: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
13: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
14: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi Výprodej.
17: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
19: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
20: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
22: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
23: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
24: Co to je za hvězdu?
0: To je Sirius.
1: Ale ne ta druhá.
2: To je Polyrapid.
3: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
24: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
3: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
25: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
2: No, chytat by ti šlo.
3: Babička? A kolik si dal vlastně gólů?
2: Žádnej!
4: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
5: Budu ti fandit.
3: V tom jsi nejlepší, děda.
4: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
6: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co to je za hvězdu?
9: To je Sirius.
8: Ale ne ta druhá.
9: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
10: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
9: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
11: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
12: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony. Tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
13: Přesně 200 míčů. S tím se dá hrát.
12: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
14: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít Ultra Slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
15: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
16: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
17: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
19: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
22: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
5: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
23: Tyjo, to je neskutečná šance.
24: Maxi Výprodej.
25: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec Eta Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
2: No, chytat by ti šlo.
3: Babička? A kolik si dal vlastně gólu?
2: Žádnej.
4: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
5: Budu ti fandit.
3: To jsi nejlepší, děda.
4: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
6: Lahodné vrstvy plné překvapení. Vrstva pomazánky Nutella a krémová zmrzlina s křupavými Nutella spirálkami. Nutella zmrzlina. O lžičku více důvodů k radosti.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový syrup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
2: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
3: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
6: Dotár pořádá Maxi výprodej.
7: Tyjo, to je neskutečná šance.
8: Maxi výprodej.
9: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Co to je za hvězdu?
11: To je Sirius.
12: Ale ne ta druhá.
13: To je Polyrapid.
14: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
15: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
14: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
16: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
18: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
2: Připravte na to svou mysl.
19: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
4: Ale proč se držet při zemi?
19: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
5: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
9: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
10: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
9: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
11: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
12: Testujem.
13: To je dopravát.
15: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
16: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
17: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
18: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
19: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
21: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Bila.
22: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
24: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
25: Zásilka pro vaši ženu. Ale
0: do vlastních rukou.
24: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Intimními cípy na čilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
9: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
10: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
11: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
13: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
14: Připravte na to svou mysl.
13: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
13: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
16: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
17: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
19: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
20: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
21: A můžete ji vyzkoušet.
22: Ale my máme vypráno.
23: Co tady děláte?
21: Testujem.
22: To je dopravát.
24: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG.
0: Tatart. Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči. No matter what, you got

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90. Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90. A Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Intimní mycí pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Datár pořádá Maxi výprodej.
7: Tyjo, to je neskutečná šance.
8: Maxi výprodej.
9: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány, algidamánie.
11: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
12: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
13: nejde ale...

0: elektřina.
1: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
2: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
3: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
2: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový Kornut Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Thank you.

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinu z desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány, Algidamánie.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu.

0: od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
2: Víš ten hozot, to hýrešek, čorno kábor.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Intimními cípě na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
8: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Udělej si radost v About You narozeninovém Výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
14: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový Kornut Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
4: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
8: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. Mbank. Velká malá vítězství.
9: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
0: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
10: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
11: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
12: Cípě na Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
13: Totál pořádá Maxi Výprodej.
14: Tyjo, to je neskutečná šance.
15: Maxi Výprodej.
16: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
18: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
0: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
19: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus.

0: Byla. To dobré začíná u nás.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymkova,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Pořád se ptala, kdy už přijdu domů, nechápala, že už nemám tam věci. Nutila mě zase dojít k tomu, být jako pták zavřený v kleci. A teď se diví a teď mi volá, asi čeká, že změním svoje slova.

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinu z desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
2: Intimní mycí pěna Chilino Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 60.

0: 9,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
6: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravář.
10: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
11: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
12: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
13: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
14: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
15: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
16: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.
17: Přivítejte Adama Mišíka,
18: Moniku Bagárovou,
17: Jakuba,
18: Rybo,
17: Tomáše Zástěru,
18: Mikýř,
17: Tereza,
18: Maško,
17: René Dan,
18: Monika Tymková,
17: Petr,
18: Švancara,
17: Martin,
18: Hrano.
19: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
5: Dej do ní svoji navíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo a Madeta mléko polotučné za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
7: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
8: nejde elektřina,
7: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
11: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
12: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
12: To je z filmu.
13: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
14: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You. Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt.

0: pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
1: Tatár pořádá Maxi Výprodej.
2: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi Výprodej.
1: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
6: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
7: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
8: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a košovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximálně

0: ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
9: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
8: Mela cože?
9: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
8: Vy za to stojíte.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Pojď, pojď, pojď!
2: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
3: Vždyť nemám.
4: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
2: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
3: Maxi výprodej.
4: To je šance.
5: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
7: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Borůvky 125 gramů za 26,90 s kartou Můj Globus. Nebo všechna piva značky Krušovice se slevou až 40%. Globus.
8: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské

0: Borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
3: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
10: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
11: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
12: Hrajte hokejovou typovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
13: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
15: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
16: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
18: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
19: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
20: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
21: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
22: Ahoj.
21: To je z filmu.
22: Já vím.
20: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
23: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
24: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Intimní mici pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu.

0: je tu chili.
1: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
2: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
3: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
4: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
5: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
8: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
9: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Totál pořádá Maxi Výprodej.
11: Tyjo, to je neskutečná šance.
12: Maxi Výprodej.
13: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
18: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
20: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
21: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá.

0: Čilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím.
1: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
5: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Tatár pořádá Maxi výprodej.
9: Tyjo, to je neskutečná šance.
10: Maxi výprodej.
11: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
14: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
15: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
16: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
17: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
18: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
19: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
20: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
21: Ty prďo.
22: Wow. Prosím.
20: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
23: Akorát ho chytit.
24: Zaujímavé.
20: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Víš, ten hozot to hýrešek, čvorno kábor.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
5: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
13: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
15: Totál pořádá Maxi Výprodej.
16: Tyjo, to je neskutečná šance.
17: Maxi Výprodej.
18: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Chceme to může být kefír. Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír. Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili. Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
4: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
5: To je z filmu.
6: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maškova,
8: René Dan,
9: Monika Tymkova,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrano.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji navíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
19: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
6: Ty brďo.
2: Wow.
16: Prosím.
19: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
20: Akorát ho chytit.
21: Zaujímavé.
19: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky, broskve, nektarínky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Bila.
3: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
0: Trénujeme na Mexiko.
4: Pojď, pojď.
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
5: Víte se, jak lze, jasný?
6: Jasný!
7: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Skonto nábytek.
9: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
8: Skonto.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 29,90 Coca-Cola a Budvar výčepní půl litru jen za 10,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
2: To je z filmu.
3: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
0: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
5: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy. Nejsou nebezpečné, ale mohou být nepříjemné.
6: Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibro Control. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
7: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
8: Totál pořádá Maxi Výprodej.
9: Tyjo, to je neskutečná šance.
10: Maxi Výprodej.
11: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
13: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocketbowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
14: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Jo, ty má.
1: Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák zvohnul, to je hluchý.
0: A to bylo vždycky, ne?
1: To je.
2: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
2: No, ale já začínám, poslouchejte.

0: Kubík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba.
3: Nazhledanou.

0: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
1: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a panzány přikoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
3: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
4: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
0: Trénujeme na Mexiko.
5: Ne, no, bola!
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
6: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie, algidamanie.
7: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.

0: JQ7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard veškeré oblečení, obuv a doplňky FNF o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
5: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Chytré chlazení bez kompromisů. LG Dual Cool. Life's good. LG.
4: Nesnižujte spotřebu, ale částku na složenci. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
5: Když je rozpočet napjatý, i prázdniny na vodáckém táboře se mohou zdát nedosažitelné. Právě tehdy je kredita jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.
6: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prďo.
8: Wow.
9: Prosím.
6: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
10: Akorát ho chytit.
11: Zaujímavé.
6: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Knor přikoupí 3 kusů za 7,97 za kus. A Tarapaka přikoupí o 2 kusů za 99,90 za kus. Byla.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
0: Borotalko uvádí Borotalko Men.

0: účinný 72 hodin. Borotalkomen. Obejmi život.
1: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
2: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy. Nejsou nebezpečné, ale mohou být nepříjemné.
3: Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibro Control. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Anti-aging? Zmatňující? A nebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun. Číslo jedna ve sluneční péči.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
3: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravác.
7: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
1: Pro ty, kteří hledají rovnováhu za jakékoliv situace. Insalatissime Rio Mare. Rozmanité, kreativní a vyvážené recepty s prvotřídním tuňákem Rio Mare. Luštěniny, obiloviny a zelenina. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
8: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda, nyní za lepší ceny.
10: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Nehledejte.
1: Filet z lososa s kůží u nás za 29,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a pečenka Eta s apkou za 1499 korun. Albert.
2: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba automatický kávovar DeLonghi s mléčným systémem nebo vysokorychlostní fén Siguro. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
5: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
6: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa, pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Perla Origins Brazílie, půl kila za 229 korun.
7: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například květák kus za 49,90. Penny.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. mBank.
2: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
11: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky broskve nektarinky za 49,90 a šunka zvonařka za 19,90. Bila.
12: Nevyrábíme auta.
13: Cože?
12: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
14: Trénujeme na Mexiko.
15: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
14: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
16: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
17: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
16: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
18: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
19: Když je rozpočet napjatý, i rozbitá lednice může vypadat jako velký problém. Právě tehdy je Kreditea jen pár kliknutí od vás. Zdánlivě velké problémy se pak lépe zvládnou. Online půjčka s úrokem od 9,84%. Kreditea. Půjčka na dosah.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50%

0: Aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vaniš, důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vaniš gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Nešetřete na sobě, ale na účtech za energie. S námi je to jednoduché. Stačí nám zavolat. SPP. Šetřím do aleluja.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Lipánek u nás za 16,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a vodka Nikolaus jen za 109,90. Albert.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Haber.
1: Na vole, dej si ještě panáka. Jo, vole, dělej.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
4: Tady mi Přenka nepochlete.
3: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
2: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
13: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
15: Děti, jídlo!
16: To nemusíš.
17: A co si můžu dát já?
16: Všechno, kde je vlaječka.
18: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
19: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise s apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
20: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
21: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejťácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků a zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? tak to prodej.
0: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
22: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
23: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
24: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
25: nejde elektřina,
24: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

Generace zmrdů chybí vzor, nikdo nedal šanci růst, nikdo nedal nám prostor, dávám do sebe boost, co měl předepsat doktor, dělám prachy, to je sport, protože nebyly moc.

seš s náma. Jestli si projdi, tak zalez. Nech dělat mladý pár peněz. Chceme to zlato, ne nerez. Trofeje na krku řetěz. Jestli si projdi, tak zalez. Nech dělat mladý pár peněz. Nikdy do železa.

Holky jako ty nezajímají, kluci jako já, sedím sám ve svém pokoji a nechce se mi spát. Nenávidím, když svý myšlenky zas nemůžu vystát. Chtěl bych aspoň jedinkrát tě vidět se na mě usmát, ale tvý oči vždycky míří jinam, celý můj život je bez úder, stejně nemám, co bych ti dal. Probouzím se každý den s tím, že můj život je jen chyba, nikdo nedal mi tu lásku, řekni, čí to byla vina. Yeah. Celý můj život je presur, stejně nemám, co bych ti dal. Nikdo nedal mi tu lásku, řekni, čí to byla vina.

snů, ve kterých umírám. Vídám tě všude, kudy jdu, ty si mě nevšímáš. Tak mi řekni, vedle koho zrovna usínáš. Kdo tě objímá, proč ti nestačím já? Vážně miluješ i jeho, nebo spíš jen jeho karty? Kdy se s ním naposled smála, kdy tě vzal tančit na party? Vídám vás spolu sedět, oba výraz jak na parte. Se zeptej sama sebe, kdy tě naposled líbal narty.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
13: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
14: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
15: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: Co to je za hvězdu?
20: To je Sirius.
19: Ale ne ta druhá.
20: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.

0: Pulirapid, nepřekonatelný lesk. Objevte také řadu Pulirapid na res a vodní kámen.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Maxi výprodej. To je šance.
8: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
9: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
11: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
12: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si vzít.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej!
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
4: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Alza dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Tady se vám blíží splátečka.
12: Ale nestraš.
13: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
14: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. mBank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. mBank. Velká malá vítězství.
17: Nádobí mě nezdrží.
18: Souvod? Somat.
19: Kdo chce, ten si poleží.
20: Souvod? Somat.
17: Party večer rozjedem.
20: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
21: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
22: L'Oréal Paris uvádí.
23: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
22: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
23: Když září moje vlasy, zářím i já.
22: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
23: Vy za to stojíte.
24: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
25: Kam ta tržba mizí?
26: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
25: A dost.
26: Příchozí platby.

0: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
1: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
2: Ano?
3: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
4: své peníze převést na bezpečný účet.
2: Kdo volá? Brankář?
3: Bankéř.
2: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
4: A mi řekni, co? Cože?
2: Nemáte? Tak tu máte.
0: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
1: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultra slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Inu a na odolnou mastnotu.
1: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
0: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík.
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
5: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
7: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
8: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
11: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
12: Děti, jídlo!
13: To nemusíš.
14: A co si můžu dát já?
13: Všechno, kde je vlaječka.
15: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
16: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
18: Dohlipa. Co byste si dnes přála ochutnout?
19: Nový svět v každé kávě. Nová chuť v každém doušku. Nepřestávejte objevovat s novým Vertuo Up. Nespresso. What else?
20: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
21: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
22: A dělají to taky ostatní?
21: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
23: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
24: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
25: Bio kuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo bio camembert za 29,90. Albert.
26: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
27: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
28: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
29: Maxi výprodej.
30: To je šance.
29: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
31: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Odvážný sportovní design, podtrhující dynamiku, která vás nadchne. Rozměrný interiér a technologie, které myslí na vaši bezpečnost. Opravdu velký vůz pro rodinu i podnikání. Vyzkoušejte si nové Kombi K4 Sportswagon u dealerů Kia. Již od skvělých 490 000 korun.
32: Kia. Movement that inspires.

Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Ještě než si ukážeme dnešní top 4, tak tady se mnou ve studiu sedí Filip Košťálek, hlavní dramaturg pro festival Colors of Ostrava. Ahoj Filipe.
1: Ahoj.
0: Já mám dotaz. Všichni víme, že jsi hlavním dramaturgem festivalu. Co tvoje práce ale obnáší? Co je vlastně jako tvojí náplní?
1: V podstatě zodpovídám za kompletní program festivalu, tak aby byl vždy nejaktuálnější, aby návštěvníky bavil, a taky za ten zážitek, který na festivalu lidé zažijí, protože to není už zdaleka jenom o hudbě, ale o tom celkovém prožitku, který festivaly obecně v létě dávají.
0: Takže jsi ten ideální člověk, kterýho se můžu zeptat na letošní headlinery.
1: Věřím, že ano.
0: 21 Pilots, Lord, Moby, LP, Teddy Swims. Například Moby, který vlastně 100% svého výdělku z poslední koučely věnoval vlastně na ochranu zvířat, u nás nehrál posledních 17 let. Jak těžký je sem takhle velký jména vůbec dostat?
1: My jsme konkrétně o Mobyho usilovali několik let, každý rok několikrát jsme kontaktovali agenta, jestli už konečně se to stane a vyrazí na turné. Teď a nejenom, že přijede sám on, ale přijede s celou kapelou, takže to bude impozantní show, přesně tak, jak jsme viděli na Koašele.
0: No tak to je výborné, to se moc těšíme. A vlastně u tady těch interpretů mají třeba nějaký speciální požadavky, které jako je těžký splnit?
1: Co narůstá úplně obzvlášť, jsou požadavky technické na show, protože dneska už nechceme vidět nebo slyšet jenom kvalitní hudbu, ale i vidět pořádnou show.
0: No a když se teda bavíme o té show, tak kdo z letošních interpretů nejvíc táhne?
1: To je těžké říct, protože každý den je nabitý, každý den má svého headlinera, ale věřím, že odstartujeme velkolepě s 21 Pilots, kteří se k nám vrací po 4 letech. Před 4 lety v podstatě zapálili stage, a to doslova. Ta scénografie byla uchvatná, oni různě lezou po konstrukci, skákají do davu, skákají salta, je to fenomenální. A věřím, že letos s novým albem završí jednu svoji etapu tvorby a právě to bude show, na kterou nezapomeneme. A to bude teprve středa. Potom nás čekají další 3 dny, ať už teda s LP, která přinese písničky, které snad všichni v Česku i na Slovensku máme rádi, tak potom už zmíněný Moby, no a závěrem Teddy Swims, který teď rezonuje televizemi, rádiemi, rovněž na Koašele měl jeden z nejlepších koncertů, který tam byl, a to věřím, že si budeme pamatovat minimálně do dalšího roku, nejen jestli déle.
0: Jako musím říct, že na Teddyho se hodně těším já osobně, protože jeho songy jsou takový to, když máš takový ten svůj moment a potřebuješ si i trošku pobrečet, tak on je i ten, a pak ti jako máš od něj i songy, které ti zvednou náladu. No ale zajímá mě, jak se vlastně na tady ty jako shows, třeba konkrétně u těch 21 Pilots, který jsou vlastně úplně všude, připravujete vy jako v rámci festivalu?
1: Začíná to více než rok před samotným festivalem, rok a půl, 2 roky, kdy jednáme s agentem, jestli vůbec se to povede, protože soupeříme s celým světem, abychom je tady dostali, a v momentě, kdy už se nám to potvrdit povede, tak se rozjíždějí kola produkce, která řeší, co technicky ta kapela potřebuje, kde bude spát, protože na pódiu často vidíme třeba 2, 3, 5 lidí, ale v zákulisí jejich dalších 70, často přijedou v autobusech, 2, 3 autobusy, 3 traky, spousta techniky, takže tohle všechno už potom řeší náš tým, a samozřejmě čím blíž ten koncert je, tím víc těch požadavků přibývá, a často je to i tak, že my třeba ještě 2 měsíce dopředu nevíme veškeré detaily, takže potom musíme promptně reagovat.
0: Takže je to většinou třeba i na poslední chvíli.
1: Občas to tak bývá, protože samozřejmě oni přejíždějí od místa k místu a ty požadavky se vyvíjejí.
0: No a vlastně ty jsi sám zmínil, že se ty interpreti řeší kolikrát i rok a víc dopředu. Takže vy už třeba víte, kdo bude příští rok na Colorsech?
1: Tušíme, makáme na tom, ale samozřejmě Colors jsou o tom, aby ukazovali trendy, to nejaktuálnější, co vůbec můžeme slyšet, vidět, a proto si vždycky spoustu karet necháváme až na poslední chvíli, abychom měli tu jistotu, že to, co uslyšíte na Colors, tak je to, co zrovna všichni chtějí vidět.
0: OK. Takže máte třeba ještě nějaký překvápko pro nás letos?
1: Na letošek už ne, tam opravdu okay. Ta turné se dělají dlouho dopředu, ale Colors je plný překvapení, takže věřím, že pod tím povrchem těch headlinerů bude spousta interpretů, kteří vás překvapí a budou třeba headlinery jako srdcí, nejenom headlinery na plakátě.
0: Výborně. Tak mi děkujeme. My si teď pustíme 4. příčku a za chvíli se společně i s Filipem vrátíme.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Tak jo, Filipe, zajímá mě, jaký novinky nebo jaký překvapení ještě v rámci festivalového programu, co se týče hudby, nám letos naservírujete?
1: Máme jich spoustu, ale vypíchnu určitě novou Steel Stage. To je scéna, která nikdy na festivalu nebyla.
0: Okay.
1: A přinese nové žánry, protože loni jsme do festivalu vložili Fresh Stage, která přinesla DJ, rap, takovou Boiler Room stage, kterou můžete obestoupit a vidět DJovi pod ruce, takže tam je ten pravý rave, tam se tančí.

0: navíc v tom našem industriálu je to naprosto fascinující. No a když už teda jsme protančili boty, tak jsme si řekli, letos na druhé straně areálu trošku sklidníme, dáme si něco dobrého k jídlu, k pití a přinášíme stage, kde si lidi odpočinou, poslechnou si písničkáře, takové ty atmosférické songy, songy, které, do kterých se musíš trošku zaposlouchat.
1: Okay.
0: Za mě je to nejoblíbenější playlist, který máme, takže doporučuji si poslechnout.
1: No takže chceš mi tím říct, že budu přebíhat z jedné strany festivalu na druhou, abych stihla úplně všechno?
0: Už to tak bude.
1: Výborně. Ten areál máte fakt velký, takže jako určitě 10 000 kroků naběhám. No ale stejně vlastně jako loni, tak i letos vlastně budete mít asijskou hudbu zpátky na festivalu. Přijede i Audrey Nuna z K-pop Demon Hunters. Je tam ještě něco takového, jako na co se třeba účastníci můžou těšit?
0: V Asii se toho děje strašně moc, takže mám radost, že pokračujeme v tomhle našem asijském zaměření. A budeme mít rovnou 9 kapel z Asie, takže přijedou kapely z Japonska, z Thajska, z Indie a taky právě už zmíněné Koreji. No a kromě Audrey Nuny přijedou Atarashi Gakko, kteří reprezentujou J-pop, což je japonský pop.
1: Okay.
0: Loni jsme byli první festival, který uvedl K-pop na velké scéně, na hlavní scéně, no ale to budeme první festival, který takto uvede japonský pop, J-pop. No ale ta Audrey Nuna, k té se musím dostat. A my jsme usilovali o to nejlepší, co z K-popu vůbec na světě je, a dostat všechny tři do Ostravy bylo problematické, ale tak mám radost, že přijde právě Audrey Nuna, která reprezentuje tu zpěvačku Mira. A nejenom to, že je známa K-popem, ale i má svoji vlastní tvorbu, která je hodně rapová. Možná to spoustu fanoušků, okay, které neznali předtím, překvapí. Album Trench je moje nejoblíbenější. Takže doporučuji tenhle koncert, který možná by mohl trošku zaniknout, rozhodně sledovat, označit si pak v apce a dorazit.
1: No jaký těžký třeba proti jakoby těm, samozřejmě jsou obrovský jména a je těžký je sem dostat, ale jaký je třeba rozdíl mezi tím dostat ty americký nebo evropský jména k nám versus ty asijský?
0: Zrovna u Audrey Nuny je to jednodušší, protože samozřejmě svoji base má v Americe a management a agenta v Londýně, takže tam je to jednoduché, ale v momentě, kdy jednáme přímo s korejskými kapelami nebo kapelami z Asie, tak je to neskutečně náročné, protože ta kultura vůbec, vyjednávání je úplně jiná. Často je to o osobních kontaktech. Já jsem strávil několik týdnů za poslední rok v Asii, ať už to bylo v Japonsku, v Koreji, kde člověk opravdu musí do toho klubu, kde musí na festival potkat se s manažery a vůbec jim vysvětlit, kde ta Česká republika leží, ale oni potom, když se řekne Česko, tak už často Colors of Ostrava znají a řeknou si, jo, tam chceme jet, protože ty fotky se jim líbí a třeba to slyšeli už od známých, kteří u nás byli v minulosti.
1: Takže ty se vlastně dost nacestuješ, abys vlastně vůbec někoho takhle jako dostal k nám a podepsal ho, tak vlastně musíš, dá se říct, procestovat celý svět?
0: Doslova. Já už jsem to přestal počítat, ale v minulosti to bylo nějakých 100 dní na cestách v zahraničí.
1: Okay.
0: Často to jsou festivaly, které jsou speciálně pro hudební promotéry, takže tam jsou ty kapely úplně na začátku své cesty a je potom na nás, abychom objevili ten talent a abychom řekli, jo, tahle kapela bude za rok velká na velký scéna. Takhle se nám to povedlo třeba v minulosti s Louisem Capaldim, nebo s Rosalie, nebo s Charlotte David, které všichni hráli na malých scénách a dneska jsou to headlineři velký festival.
1: No, a když už jsme teda u té hudby z celého světa, co třeba taková jako latino hudba? Vím, že jsi mluvil o té Rosalii, ale teďkon přece jenom ta latino hudba hodně roste. Jsou vidět víc a víc. Vlastně obecně Puerto Rico, Miami, všechno tady to se vlastně jako rozrůstá. Tak máte třeba někoho takhle jako v merku, koho jste si řekli, že byste sem chtěli dostat právě z týhletý jako latina music?
0: Já jsem se snažil o spoustu interpretů a stále vzpomínám na to, když nám před možná už to bude 6-7 let, tak nám agent tlačil Bad Bunnyho a my jsme říkali, kdo to je, to nikoho tady nebude zajímat.
1: A teď máte s sebou Super Bowl.
0: No a teďka je to jeden z nejžádanějších latino umělců a už samozřejmě finančně je to hodně vysoko a byly by to obtížná jednání.
1: Máte tam ještě něco takhle speciálního v rámci toho programu, co se ale netýká hudby? Na co se můžeme letos těšit?
0: Nejsme festival, kde se chodí až odpoledne nebo na noc, jenom na party, ale jsme festival, kde se chodí už před obědem v 11 na přednášky, na divadla. Letos bude u nás třeba Honza Vojtko, který mluví o vztazích. Budou u nás různí sportovci, třeba současní olympionici, ale taky spousta autorů, spousta ekonomů, novinářů. A budeme se tam bavit o světě

0: kolem nás, o tom, co vlastně v době dezinformací není tak úplně jasné, jak to vlastně všechno je, tak tam si to naživo užijeme na 7 scénách se 150 speakery. No a pak musím upozornit na prezentace našich partnerů, které jsou úplně skvostné a vždycky samozřejmě hudba je to hlavní. Pro nás těch našich 7 hudebních scén jsou strašně důležité, ale přece jenom si člověk chce někdy odpočinout třeba jenom z DJ nebo v nějakém křesílku příjemném, takže tam rozhodně těch prezentací je spousta, i spousta soutěží.
1: Já teda nevím jak ostatní, ale já na festival jezdím nejenom za hudbou, ale za jídlem. Jakože když je něco, co si fakt dovolím, tak je to jako festivalové jídlo, kdy prostě, ať už jsou to veganský, vegetariánský options, nebo prostě i masový věci, tak to chutná prostě 100x líp. Dáváte do toho jako něco navíc, že to chutná líp, nebo prostě je to jenom tím, že je člověk na tom festiáku?
0: To je tak, jako když si dáš jídlo v zahraničí a pak, když si ho uděláš tady, tak ti to tak nechutná, že jo? Ten festiák má svoje kouzlo a samozřejmě my se každý rok snažíme, aby ten výběr byl co největší, aby si vybrala přesně to, na co máš chuť, aby si měla kam sednout. K tomu třeba máme vinárnu, což je takový jako hidden gem na festivalu, kde si v klidu dáš víno s cymbálovkou, takže úplně jiný zážitek než pop na druhé straně na velké stage. No a pak třeba, co mě baví, je čepování do skla, protože že jo, Češi, pivo, to musí být, ale vychutnat si pivo normálně jako ve skle, to je úplně něčem jiném, třeba s tím dobrým burgerem.
1: To je něco, jako na co se budu muset podívat. Já teda nepiju, ale něco, co budu muset určitě zkontrolovat.
0: Tak to musím zmínit, nealkoholické bary, ty jsme zavedli loni.
1: Okay.
0: Já jsem si říkal, jak budou fungovat nealkoholické bary. No a nakonec před hlavní scénou máme nealkoholický a alkoholický bar. No a na ten nealkoholický byly vždycky větší fronty, protože ty drinky jsou prostě skvěle připravené a přitom jsou nealko.
1: No tak výborně, na to se moc těším. No a než budeme pokračovat, tak my si tady dáme 4 klipy, který tenhle týden v Hitparádě končí. Ať už proto, že jste jim poslali málo hlasů, anebo už jsou tady s náma 10 týdnů. Tak se vidíme za chvíli.

0: Tak jo, Filipe, mě zajímá. Nějaký interpret, který měl hodně crazy požadavek. Jakože to nejvíc šílený, co tě aktuálně napadne. Něco, co je úplně jako... Že by nás to vlastně jako smrtelníky třeba ani nenapadlo.
1: Nebudu zmiňovat, jaká kapela to byla. Tak byl, že chtěli kýbl s kočkolitem na pódium. To jsou takové ty granule, kam chodí kočky na toaletu.
0: To chtěli mít ready na pódiu.
1: To chtěli mít ready na pódiu a my jsme si říkali, proč, to je jako zvláštní. No a pak jsme zjistili, že ta kapela takového rokovějšího typu ráda pije hodně i během koncertu, aby nemuseli scházet.
0: Oni chodili tak... do toho...
1: Nakonec tam skončil nějaký jako nepořádek v tom naházený, ale co kdyby, že jo?
0: Jako, že by si odskočili během vystoupení, pustili to do kočkolitu.
1: Tak to měli podchycené.
0: Okay. Slyšela jsem o hodně věcech, co lidi chtěli mít v backstage, ale tohle, jako, tohle je něco, co jsem fakt jako nečekala.
1: Pak to jsou takové radostné historky, jako třeba když k nám přijel Sam Smith, tak si nás vybral jako zastávku, kde udělal barbecue pro svoji crew. Takže po koncertě, on končil někdy v jednu v noci, tak my jsme mu připravili takovou improvizovanou letní kuchyň s grillem. On tam měl svého kuchaře.
0: To je hezký.
1: No a celou crew, protože ta nemá na tom turné šanci se zastavit, že oni pořád jedou z místa na místo. Tak všech těch, tuším, 60 lidí nebo 70 lidí tam hostil a udělali si večer takový večírek u nás backstage. A to je něco, co lidi vůbec nevidí, že se tam děje na pozadí. A dokonce byl tak super, že naší kolegyni, která má na starost vlastně všechny kapely potom na místě, tak daroval puget růží, které dostal.
0: Ježíš, to je hezký. No, tady je vidět, že ne všichni chtějí jenom alkohol, ale někdo dělá i hezký věci pro svoje lidi.
1: Je to tak. A čím dál tím víc, protože se to profesionalizuje, takové to, ten rock and roll se trošku vytrácí, už je to všechno jako velká mašina, ale občas se objeví nějaké takové jako požadavky typu přesně 7 ústřic, které musí otvírat šéfkuchař, přičemž nám třeba 2 ústřice umřely během toho, takže jsme byli trošku ve stresu, co z toho bude. Ale pak jsou zase interpreti, jako třeba Martin Garrix, když nám přijel před 4 lety, tak ten přijel už o 4 hodiny dříve, aby stihl koncert svého kámoše, syna od Bona z kapely Inhaler. A dokonce během toho koncertu, kdy Inhaler hráli na hlavní scéně, tak Martin Garrix stál vedle na scéně a pouštěl jim své efekty ohně a hrál si jako malé dítě, takže to byla radost, pak si společně dali řízek z backstage mezi všema. Takže myslím si, že i ty interpreti se chtějí bavit a když je jim dobře, což u nás jim dobře bývá, tak potom jsou úplně normální.
0: No má třeba někdo požadavky, že chce něco jako vysloveně třeba typicky českýho mít v backstage, když třeba přijdou poprvé, že třeba chtějí vyzkoušet, já nevím, třeba český bramborový salát nebo český řízek nebo vysloveně nějaký jako český pivo nebo něco takového?
1: Občas to tam je, ale zároveň ty ridery jsou tak unifikované, že ví, které pivo jim chutná a my jim třeba doporučujeme, že hele, nechcete zkusit tohle. A pak z těch českých věcí se často objeví česká pohlednice, český dres lokálního klubu.
0: To je hezký,
1: a tady tyhle
0: ale...
1: jako drobnosti, kterým si to oni zpříjemňují. A nebo možná taky někdy testují, jestli to vůbec dočtem do konce.
0: Takže vlastně jakoby, jako mně přijde hrozně hezky, že si chtějí vlastně odníst nějakou jako vzpomínku nebo památku na to, že tady byli. No a co ty a interpreti? Máš vůbec šanci se s nima jako potkat a třeba si s nima popovídat, když už je to všechno v tom schonu toho festivalu?
1: Já se vlastně snažím se s nima nepovídat, protože oni přece jenom přijedou často pár hodin před koncertem, musí se koncentrovat na tu show, kolem sebe mají obrovský tým a my chceme, aby ten výkon byl nejlepší na pódiu, takže nechceme vůbec nějak rozhodit. Pokud ten koncert se nám líbí, tak jim třeba jako poděkuju, když se scházejí z pódia, ale zase tam jsou ty velké emoce toho, jak se jim to povedlo. Takže vesměs je to o tom, že jim dáváme ten komfort, že jim dáváme to soukromí a my komunikujeme s lidmi kolem nich. Ale někdy se tak poštěstí, třeba jak jsem říkal s Martinem Garrixem nebo s právě Samem Smithem.
0: Kdo je tvůj vysněný interpret, kterýho by si chtěl vlastně na Colors dostat v příštích letech?
1: No, těch interpretů je spousta. Mně by se samozřejmě líbila třeba taková Dua Lipa, nebo by se mi líbil Alex Warren, ale vždy je to o tom, kdo zrovna jede na turné, jako kdo vydává nové album a můj takový jako ultimátní přání je Stromae, belgický zpěvák, který moc neturuje, ale když už turuje, tak to stojí za to, protože si připraví úžasnou scénu.
0: No výborně, my se moc těšíme, nejenom na letošek, ale i na to, co nám přinesete příště, protože ty jsi nás tady úplně nahlodal, co všechno vlastně děláte na pozadí a že už vlastně lehce plánujete i ten příští rok, takže se fakt těšíme. Já osobně se strašně jako těším na to, co vůbec zažijem.
1: Už se to blíží,
0: už je to tady. No a vy nikam neodcházejte, protože právě teď vám pustíme klipy, který jste svými hlasy poslali do top trojky tenhle týden. Tak na to mrkněte.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
4: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
10: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
11: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
14: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
17: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
18: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
19: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
0: Já taky.
4: My taky.
12: Já taky.
1: Úsměv.
8: iPhone.
18: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
3: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
9: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
14: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.

0: tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze.
1: Tady mi Čenko nepochvete.
0: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
2: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
4: Co to je za hvězdu?
5: To je Sirius.
4: Ale ne ta druhá.
5: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
6: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
5: Objevte také řadu Pulirapid na res a vodní kámen. This beautiful thing that I've got, please stay. I
7: want you, I need you, oh God. Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
9: Mě dal život strašně moc, ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
10: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
9: Mela cože?
10: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.

Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.

0: Peugeot 2008 s novým motorem Turbo 100 a se 7letou zárukou. Již za 479 tisíc.
1: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami Zisku. Například křeslo za pouhých 1850 korun, sleva 50%. Nebo komoda za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Pojď, pojď, pojď!
7: Jo, jo?
6: Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
7: Vždyť nemám.
8: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
9: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
11: Maxi výprodej.
12: To je šance.
13: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
14: Já ti nevím.
15: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
14: No jasně, že jo. E.ON.
16: Dobrý den.
15: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.
17: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
2: Osvěžte svůj domov s výhodnými nabídkami zisku. Například jídelní židle za pouhých 900 korun, sleva 60%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
5: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík.
8: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
9: Právě teď ve velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Tepko.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Prací prostředky Ariel najdete nyní výhodně v obchodech Albert.
6: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a sní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
7: Maxi výprodej.
8: To je šance.
9: Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí. Datart.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
13: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se nízkými cenami. Mléko plnotučné, litr za 12,90 s kartou Můj Globus. Nebo kuřecí prsní řízky, kilo za 99,90. Globus.
14: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
15: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním. Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.
16: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
17: Ty brďo.
18: Wow. Prosím.
16: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
18: Akorát ho chytit.
19: Zaujímavé.
16: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: OK, všichni jdeme na to.
1: Pojďme mluvit o vlasech.
0: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
1: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
0: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Produkty Bosch pro dokonale vyprané prádlo, úklid domácnosti a práci na zahradě. Ušetří se slevovými kódy na alzat.cz.
3: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Tento týden meloun kilogram za 29,90 a kuře chlazené za 49,90. Byla.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve

0: Upřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Super prodloužený víkend. Od pátku Madeta plnotučné jihočeské mléko litr za 13,90. Jakobs mletá káva 250 gramů za 84,90. A křupky arašídové nebo sírovo-paprikové za 9,90. Kaufland.
0: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
8: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
0: KFC Drive-Thru.
9: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
10: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Oslavte den dětí a darujte svým nejmenším zdravý úsměv. Nyní speciální nabídka dětských kartáčků Oral-B na alza.cz.

0: strhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow.
3: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

Thank you.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 79,90, Bohemia

0: Chips s apkou za 29,90 a Gambrinus Original 10 za 12,90. Albert.
1: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
2: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
1: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
3: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Philips jako Lumea IPL nebo kávovar s mléčným systémem Latte Go. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
0: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
5: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Perla Origins Brazílie, půl kila za 229 korun.
7: Nevyrábíme auta.
8: Cože?
7: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
9: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
10: Ochutnejte vláčný a poctivý mistrovský škvarkový bochánek s obsahem 22% českých škvarků. Pouze za 9,90. Albert.
2: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
1: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
0: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Brokolice u nás s apkou za 19,90. A kuře bez drobů kilo za 49,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. mBank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná pečeně Nature's Promise za 139,90. Albert.
13: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například bratwurst, bílá grilovací klobása za 39,90. Penny.
15: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
16: Meruňky u nás s apkou za 44,90, zmrzlina Häagen-Dazs s apkou za 99,90 a kozel 11 nebo gambrinus patron 12 za 17,90. Albert.
17: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
18: Ty brďo.
19: Wow. Prosím.
17: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
20: Akorát ho chytit.
21: Zaujímavé.
17: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
22: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: Jo, ty vole.
1: Dobrý, hele, slyšel jsi, že basák zvohnul, to je hluchý.
0: A to bylo vždycky, ne?
2: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba. Nazhle.

0: nehledě na to, že Eddie Stojlov je kosmonaut, takže vždycky to s tím vesmírem, dokud my budeme něco společného mít, bude. Že kosmonaut je kosmonaut, že jo, ne farma.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sodokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
3: Nový rok, nová éra. Super. V nových kategoriích na Vinted teď totiž prodáš ledacos, co už neupotřebíš. Z její princeznovské éry. Z éry, kdy je chytila všechny. A ze skejtácké éry. Móda, věci do domácnosti, knížky. Prodávej bez poplatků. A zažij ten znova nový pocit. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
10: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout?

0: ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Již od čtvrtka řetkvičky jeden svazek za pouhých 7,90. A červená jablka 1 kg jen za 16,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
3: Děti, jídlo!
4: To nemusíš.
5: A co si můžu dát já?
4: Všechno, kde je vlaječka.
6: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
7: Nyní bezlaktózové trvanlivé mléko Nature's Promise s apkou za 17,90 a bezlaktózový bílý jogurt za 10,90. Albert.
8: Na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
9: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není buřt, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
7: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo bio Camembert za 29,90. Albert.
10: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
11: Tady mi všem to nepošlete.
10: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
12: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
15: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Moniku Bagárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maško,
16: René Dan,
17: Monika Tymková,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrada.
16: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Návykový látky až po samotným přilnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
22: Pojďte se podívat.
23: Dej do ní svoji nabíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
26: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
27: Ty prdě.
28: Wow. Prosím.
26: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
29: Akorát ho chytit.
30: Zaujímavé.
26: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
8: Ten jak živej.
9: Tady je živej, že čumím jako puk.
10: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa IIHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
11: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
12: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden.

0: Den na About You.
1: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
2: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
3: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq. Váš největší člen rodiny.
8: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
14: Tatár pořádá Maxi výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi výprodej.
17: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
6: Pojďte se podívat.
7: Nech do ní svoji nabíječku.
8: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
4: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpis.

0: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
2: Ne, ne,
1: tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
4: Alzadny jsou

0: vlasy jsou mým poznávacím znamením.
1: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
0: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
2: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
3: Kam ta tržba mizí?
4: Miau, miau. Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
3: A dost.
4: Příchozí platby.
2: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
5: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
6: Sebejistota přichází s věkem. Přirozeně. Nová řada Nivea Q10 Collagen Expert s kolagenovými peptidy a koenzymem Q10 pomáhá pleti zůstat silná a odolná. Redukuje i hluboké vrásky. Pleť je pevnější, pružnější a regenerovaná. Novinka Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea pro pleť. Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
7: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Ano?
11: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
12: své peníze převést na bezpečný účet.
10: Kdo volá? Brankář?
11: Bankéř.
10: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
12: A vy řekni, co chceš?
10: Nemáte? Tak tu máte.
2: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
13: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
14: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
13: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
15: Tady se vám blíží splátečka.
16: Ale nestraš.
2: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.

potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Incelatissimi Rio Mare. Různorodé a kreativní recepty v Pocketbowl. Můžete se na nich pochutnat kdekoliv chcete. Incelatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
4: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
3: Tada!
4: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
5: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
6: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
8: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
9: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
10: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
11: 15% na vše dolů. Ano, Ascot dny jsou opět tady. Opakujeme. Sleva 15% na vše v prodejnách a na e-shopu.
12: Ascot nábytek.
13: Žijeme to s vámi.
14: Ahoj, lásko. Já jsem ti jenom chtěl říct, že jsem strašně rád za momenty strávený s tebou a tak nějak cítím, že to mezi náma je fakt opravdový.
15: Ta opravdová chutná nejlépe. Ochutnejte ovocné novinky Pegas Malina nebo Pegas Mango a Marakuja.
16: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
17: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
18: Ahoj.
17: To je z filmu.
18: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
19: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
20: Tyjo, to je neskutečná šance.
21: Maxi Výprodej.
19: Za top cenu koupíte i odolný Motorola Moto G86 se skvělým displejem. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Sajos. Zvýrazněte barvu svých vlasů. Novinka Sajos Color Glaze. Náš první barvicí glossing s efektem laminace. Uhlazuje strukturu vlasu. Intenzivní barva bez poškození. Až na 8 umytí. Získejte zrcadlový lesk. Novinka Sajos Color Glaze. You Intensified.
23: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
10: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.

0: mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: go back to the ball girl one time.
1: Howdy.
2: Sorry, boys. We're gay.

0: mamut je jen jeden. Debex by Dembraven.
1: Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
4: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: neplatí.
1: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
2: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
8: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
8: To je z filmu.
4: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
10: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
11: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
13: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
14: Chápe, R5.
15: Počkám tam na vás.
14: To je doprava. Prd.
16: A můžete ji vyzkoušet.
14: Ale my máme vypráno. Vedle žeby.
4: Co tady děláte?
14: Testujem.
4: To mi tady budete schnout až do rána.
14: Máte sušičku.
17: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60.

0: trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
1: Ty prď.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Mamut je jen jeden. Debex by Dan Braven.
6: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
5: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Intimní cip je na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
11: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
12: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
13: Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
14: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
15: Tyjo, to je neskutečná šance.
16: Maxi Výprodej.
17: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
20: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a košovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
21: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
23: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2+1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
24: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
25: Velké vítězství může začít malým gestem.
26: Už jsem myslela, že někoho máš.
0: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
3: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
2: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland. These beautiful things that I've got, please stay. I
5: want you, I need you, oh God. Přivítejte Adama Mišíka,
26: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba
26: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
26: Mikýř,
5: Tereza
26: Maško,
5: René Dang,
26: Monika Tymková,
5: Petr
26: Švancara,
5: Martin
26: Hrano.
27: Jsme přátelé?
28: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
29: Nálikový látky až po samotným přelomu.
30: Správně, jsi šikulka.
31: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
32: Pojďte se podívat.
33: Nech do ní svoji nabíječku.
34: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
35: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
36: Yoga, hudba a zpomalení pod širým nebem. Příjemný relax vám přeje Body and Soul. 30. května v Botanické zahradě.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba doplněk stravy Movit Omega 3 Premium nebo ochranný krém Sudokrem pro citlivou pokožku. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
3: Vzali jsme si ty nejžádanější kousky McDonald's menu z celého světa. Ochutnej dřív, než je budeme muset vrátit.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, Prout?

0: Objednám košík.
1: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve Velkoslevě rohlík jen za 1 korunu.
3: Nenechte se zaskočit.

0: super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro. Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak nechte se klidně unést. Šance. Zábava má zelenou.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
3: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
4: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: Co to je za hvězdu?
6: To je Sirius.
7: Ale ne ta druhá.
6: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
8: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
6: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
10: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
11: Tady mi Čenko nepošlete.
10: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
12: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
16: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
18: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů. Biojavorový sirup Nature's Promise s apkou za 99,90 nebo bílý biojogurt za 9,90. Albert.
19: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
20: Já taky.
21: My taky.
22: Já taky.
23: Úsměv.
24: iPhone.
25: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.

Stavíme dřevostavby všeho druhu na klíč. Už přes 50 let. RD Rýmařov, člen skupiny Progressus.

0: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. mBank.
0: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
4: OK, všichni, jdeme na to.
5: Pojďme mluvit o vlasech.
6: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
5: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
6: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptik, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
7: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
8: My si půjčíme bezpečně.
7: Tady podpísek.
9: Ne, ne, tady podpísek.
10: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba vířivku pro 4 osoby Marimex se 110 tryskami pro relaxaci celého těla. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: Kam ta tržba mizí?
13: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
12: A dost. Příchozí platby.
10: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka. Naučte své děti lépe hospodařit.
14: My už to měsme.
10: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
15: Ten den změnil úplně všechno.
16: Ničeho nelituji. Udělal bych to znovu.
17: Všechny stopy vedly na jedno místo.
18: Bydlím vedle, ale co mě sem prostě táhne? Popcorn?
19: Záhada, co?
20: Ty už mě nemiluješ?
21: Ale žádná záhada. Magenta TV nově z Disney+. Užívejte si největší výběr zábavy mezi svými.
22: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
23: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Tady se vám blíží splátečka.
25: Ale nestraš.
10: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
26: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
27: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
28: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
29: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
28: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
0: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
1: Ano?
2: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
1: své peníze převést na bezpečný účet.
3: Kdo volá? Brankář?
2: Bankéř.
3: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
1: No, mi řekni, co chce, že?
3: Nemáte? Tak tu máte.
4: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.

se minuli, tak ukaž mi tu svoji kopuli.

Nechceš, abychom se minuli? Tak ukaž mi tu svoji kopuli.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to

0: se vyplatí.
1: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
2: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
5: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
6: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
7: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
9: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
10: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Péče má mnoho podob.
12: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
13: Velké vítězství může začít malým gestem.
14: Už jsem myslela, že někoho máš?
15: Mám. Mbank.
13: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
16: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
17: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
19: Totál pořádá Maxi Výprodej.
7: Tyjo, to je neskutečná šance.
3: Maxi Výprodej.
8: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci,

hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Dnes se randí jinak než dřív. Obvykle se před rande zkouší různá oblečení, aby člověk vypadal co nejlépe. Tady děláme pravý opak. Svlékneme se a připravujeme se na rande. Takže takhle to tady u nás vypadá. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
3: Kolik si jich můžu odvést? Prosil bych přesně.
2: Jen jednu.
4: Můžu se budit vedle toho každé ráno? No, možná.
3: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
4: Ty oči.
3: Hraje si s námi, sakra, to je ale úchylné.
2: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny? Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
4: Je příjemné vidět veselý penis. Cililink.
3: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
4: Je to naprosto úžasné.
2: Naked Attraction Švédsko. V našich boxech stojí pět úžasných kluků. A co mají společného? Jsou svobodní, chtějí randit, jsou nazí a chtějí jít a seznámit se s touto dívkou.
4: Chybí mi vztah. Nikdo, s kým si můžu povídat. Chci dělat zábavné věci, ale i intimnosti. Asi jsem ještě nepotkala toho pravého. Jmenuji se Michelle, mám 27 let a pocházím z Erebro. Momentálně bydlím v bulharské Sofii. Ráda cestuji. Hraju videohry, cvičím, scházím se s přáteli, chodím pařit a na rave. Mezi moje koníčky patří demolice. Je příjemné si stoupnout na taneční parket a zmizet ve vlastním světě. Tančit celou noc a kašlat na všechno okolo. Je to šílený zážitek.
2: Na zdraví, Michelle.
4: Bezva, už se těším, bude to zábava. Musíš se pak podívat.
2: Jo, budu se dívat pořád dokola.
4: Přátelé by mě asi popsali jako velmi přímou,

0: Živou, spontánní, ale také tvrdohlavou a možná trošičku agresivní. Tohle zní trochu divně, já vím. Já ale vlastně nejsem agresivní, jenom trošičku drzá. No jo, trošičku drzá. Přesně tak, ano. Ne, to nebylo dobré, to nebylo. Můj vysněný partner by měl zůstat svůj. Měl by převzít iniciativu. Nesmí se bát prosadit. Trochu sebevědomí je u kluka taky fajn. Vlastně to očekávám. Strašně se těším a jsem připravená se svléknout. Protože to bude zábava. Já se nemůžu dočkat. Moc se těším.
1: Michelle, vítám tě v našem pořadu. Trénink a videohry. Jde to vůbec dohromady?
0: Ano, někdy se prostě necháš unést. Celý večer sedíš a hraješ videohry a o víkendu protančíš noc. Je to šílené.
1: A jak vypadá tvůj milostný život?
0: Předtím jsem měla dlouhodobý vztah a teď ho vlastně hledám.
1: Tohle je zcela nový způsob, odhalená přitažlivost. Začneme opačně. Co říkáš na nahotu? Cítíš se dobře nahá?
0: Ano, doma ráda chodím nahá. Kdybych mohla, tak budu nahá i jinde. Možná úplně všude.
1: No, tak teď máš šanci.
0: No, vidíš.
1: Zajímá mě, co hledáš. Jak vypadá to vysněné tělo?
0: Mám ráda tetování. Pokud má někdo jedno nebo dvě, tak je to pro mě jasná výhoda.
1: Tak to někdo jásá.
0: Přesně tak, uvidíme. Můžu jenom doufat. A také by měl cvičit. Může mít trochu svaly a být dobře stavěný. Ale nehledám jen nějakého svalovce.
1: Když mluvíme o výbavě, čemu dáváš přednost?
0: Trošičku jsem o tom přemýšlela. Nejsem moc vybíravá. Většina věcí je vítaná. Jsem nenáročná.
1: No tak to je skvělé. Uvidíme, co nás čeká. Je na čase si prohlédnout 5 spodních částí těl. Postupně si vybereš ty, kteří postoupí dál. Nakonec zůstane jeden muž, který s tebou půjde na rande. Tak řekni, jsi připravená?
0: Ano, ano, prosím.
1: Jo, zvedněte stěny. Páni.
0: Páni, páni, páni.
1: Dívej se a užívej si to.
0: Musím se tedy hodně držet. Tohle se mi fakt líbí.
1: Líbí se ti to, co vidíš?
0: Rozhodně. Klidně se budu vedle nich každé ráno probouzet.
1: Nebo si s nimi promluvit. Upoutal tu někdo tvoji pozornost? Na koho se podíváme jako prvního?
0: Jistě. Podíváme se na... fialového.
1: Půjdeme k fialovému.
0: Silná stehna. Vidím občasné tetování. Něco má na pažích, na kolenou a vzadu.
1: No tak ho otočíme.
0: Ano, podíváme se na něj zezadu. Má moc hezký zadek. Opravdu pěkný a pevný.
1: Líbí se ti hodně věcí. Silné nohy, tetování. A pak je tu samotný penis.
0: Je hezký, pevný, prostě ho chci.
1: Skvělé. Spousta superlativů. Teď kam chceš jít dál?
0: K zelenému.
1: Proč ses rozhodla právě pro něj?
0: No, protože prostě ten penis.
1: Jo? No právě proto jsme tady. Můžeš mu říkat, jak chceš a kolikrát chceš.
0: Dobře. Vidím, když má někdo pěkný penis.
1: Dobře.
0: Je velmi pěkný a také má hezké ruce. A má určitě silný stisk.
1: Víš co? Můžeš si ten stisk vyzkoušet.
0: Ještě jednou, takhle. A teď jsem spokojená.
1: Jaké to bylo?
0: Pevný stisk.
1: Jinak trochu víc chlupů. Co ty na to?
0: Volím zlatou střední cestu. Nesmí jí být moc, ani málo.
1: Tak akorát.
0: Musí to být něco mezi.
1: A je tohle tak akorát?
0: Rozhodně.
1: Těžká volba. Půjde.

0: půjdeme dál. Kam teď?
1: Půjdeme ke...
2: Výkor. Tygur.
0: Žlutému. Dobrá.
1: Vypadá stabilně.
0: Je takový silný. Přesně tak, pěkná postava. V jeho náručí se člověk určitě nestratí. Já to cítím.
3: Rád se objímáš, žlutý?
0: Ano, ano. Chceš vědět zadek?
1: Ano.
0: Aha. Je to příliš osobní otázka?
1: Chci.
0: Dobře, no tak se na něj podívej.
1: Podívej.
0: Ten je malý.
1: To je ale zadek, plné a krásné hýždě. Co bude dál?
0: No, co bude dál? Zbývají nám červený a modrý.
1: Chci jít k modrému.
0: Dobrá.
1: Líbí se mi jeho postoj, je takový jistý a sebevědomý. Vlastně je moc pěkný. A má moc hezký šourek.
0: V pořádku.
1: Líbí se mi, jak se směje. Tak jo.
0: Je to pěkné, když se směje.
1: Jasně, cililink.
0: Ano, začne se mu to všechno hýbat.
1: Můžeš se zasmát ještě víc?
0: Mluvila jsi o šourku a teď si řekneme něco o penisu. Víš, jaká je jeho průměrná délka?
1: Ne.
0: V erekci je to 13 cm. Jen 5% lidí má 15 a více.
1: A tohle je moc hezký penis. Úžasné, já to myslím vážně.
0: Ano, byl nejveselejší.
1: Dá se to tak říct.
0: Nikdo se tak moc nesmál.
1: Bylo hezké vidět veselý penis.
0: Poslední je červený.
1: Tak ten je vysoký. Takové kluky mám ráda. Sama nejsem moc vysoká. A proto si vybírám vyšší kluky. Vysokého kluka rozhodně neodmítneš.
0: To ne, oblíbená část těla. Na co se ještě ráda díváš?
1: Zadek.
0: Opravdu?
1: Ráda se dívám na zadek.
0: Víš, co uděláme? Požádáme všechny, aby se otočili.
1: Jasně.
0: Čeká tě šok.
1: To je nádhera. Tuhle fotku bych si ráda pověsila nad postel. Mohla bych se na ní po probuzení dívat. Bylo by to skvělé.
0: Popiš nám hezký zadek. Jak by měl vypadat?
1: Ráda bych ho chytila a pak mačkala a otlapkávala.
0: Pohrajeme si trochu se zadkem? Podívej se.
1: Pani.
0: Viděla jsi kluky ze zadu i ze předu. Je na čase se rozhodnout.
4: Är det dags att ta ett beslut?

0: Čtyři z nich postoupí dál. Musíš vybrat jednoho, který postoupí. Je to jenom na tobě. Jak se cítíš?
1: Není to dobré, není to žádná legrace.
0: Moc ráda bych věděla, kdo postoupí.
1: Dobře, postoupí fialový,
0: dobrá,
1: je silný a mohutný a ta tetování, nic jiného se nedá říct. Bože. Postoupí žlutý. Má moc pěknou postavu.
0: Máme dva ze čtyř. Kdo bude další?
1: Modrý, ten také postoupí.
0: Dobrá. Zbývají červený a zelený. No. Tak kdo pak to bude?
1: Ach, bože. Dobře, postoupím.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
10: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
11: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
12: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
13: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
14: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
13: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
15: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
16: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
17: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a košovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
19: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
20: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
21: A můžete ji vyzkoušet.
22: Ale my máme vypráno.
23: Co tady děláte?
21: Testujem.
22: To je dopravát.
24: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
25: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
0: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou?

0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je z filmu.
1: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
2: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
3: 18.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelomu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
15: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
16: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
17: Ty brďo.
18: Wow.
19: Prosím.
16: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
20: Akorát ho chytit.
21: Zaujímavé.
16: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
22: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
23: Zbývají červený a zelený. Tak kdo pak to bude? Bože. Ten vysoký, který se mi líbil, nebo ten s pěkným pérem?
24: No, je těžké si vybrat mezi dvěma. Dobře, takže já pošlu dál asi tedy, no... červeného.
23: Dobrá.
24: To tak to nebylo zábavné, jsem na rozpacích.
23: Vyřadila si svaly a penis.
24: Přesně.
23: Tohle je 23letý Markus. Studuje KTH a žije ve Stockholmu. Vítej u nás.
25: Díky.
23: Mistr švédka v judu.
24: Opravdu? Páni.
23: Jak se cítíš, když ho vidíš celého?
24: No, trochu toho lituju.
23: Je to těžké, jaké to bylo stát v boxu.
25: Byl jsem nervózní, ale byla to zábava.
23: Těší nás, že jsi přišel.
25: Díky.
23: Díky.
24: Měj se.
25: Škoda, že jsem vypadl jako první. Přesto to byla zábava. Hodnocení penisu je zábavné, nestává se to často. Michel, pokud tě najdu, možná dostaneš další šanci. Můžeme spolu zapařit.
23: Brzy přejdeme k dalšímu kroku. Zvedneme stěny o něco výš. Přijdou na řadu paže, hrudníky a ramena. Co je pro tebe důležité?
24: Mám ráda silné paže a plné hrudníky. Na břichu mi moc nezáleží, v podstatě může vypadat jakkoliv.
23: Ráda se mazlíš?
24: Moc. Hledám silnou náruč, to se mi moc líbí. To mám opravdu ráda.
23: No, uvidíme, jestli tu jsou silné náruče. Jsi připravená?
24: Ano.
23: Tak já to řeknu, zvedněte stěny.

0: Bože, doslova ztrácím řeč, tak bych to asi formulovala.
1: Každý je jiný.
0: Přesně tak.
2: Kam půjdeme jako první?
0: Modrý.
2: Dobrá. Co si o něm myslíš?
0: Trocha chlupů, silná ramena a moc pěkný postoj.

0: Držení těla je asi dost důležité.
1: Ano, stojí tu připravení.
0: Ano.
1: A taky se směje, to je dobře.
0: Je to vtipné. Člověk nevidí moc často veselý penis.
1: No to ne.
0: Půjdeme dál.
1: Jistě.
0: Nerada odcházíš.
1: Chtěla bych ještě chvíli zůstat a podívat se, jak se směje. To mě baví.
0: Ne, půjdeme dál. Jsme u červeného. Nemá žádné tetování.
1: To nemá.
0: Je někde jinde?
1: Aha, je.
0: Aha, takže tu nějaké je. Otoč se, ať se na něj můžeme podívat.
1: Aha. Maria, kdo to je?
0: Žádlíš?
1: Řekni, kdo to je.
0: Je tam kříž.
1: Možná to nějak souvisí.
0: Jistě. Můžeš se zase otočit. Líbí se ti, co vidíš? Co se ti líbí?
1: Ramena a paže.
0: Červený cvičíš rád? Takové střední ano. Přečteš si něco?
1: Pěkné. Takže teď chci jít k fialovému.
0: Páni, hotové umělecké dílo.
1: Jistě, zajímalo by mě, jestli je zatím nějaká historie. Nemusíš to říkat, ale má nějakou historii. A o co jde? Aha, takže je. A ráda bych ho viděla zezadu.
0: Můžeš se na chvilku otočit?
1: Podívej,
0: páni.
1: Další nádhera.
0: A teď něco prozradím hochům v boxech. Máš taky nějaké tetování?
1: Mám.
0: Tak to je potěší. Michelle není jediná, kdo má ráda tetování. Podle průzkumu si celých 80% žen randících online myslí, že tetování je atraktivní. V říši zvířat používají samci vizuální signály, aby přilákali samice. Proto mají pávové extravagantní peří a lvy velké hřívy. Zdá se, že tetování je jedním ze signálů, kterými muži lákají pozornost žen. Dobrá, zpátky k fialovému. Podíváme se na ramena.
1: Do těch bradavek by se dalo štípat. A taky se rád mazlí. Možná bych do ní mohla i kousat.
0: Jo, to půjde, jasně. Dostala si souhlas.
1: Ten je důležitý.
0: Zbývá ještě žlutý.
1: Ano.
0: Máš tu svého medvídka.
1: Mohla bych se mu schoulit do náruče a třeba by mě v noci zahříval.
0: Co se ti líbí nejvíc z toho, co teď vidíš?
1: Ramena. A taky se mi líbí břicho, ale ráda bych viděla malý zádový sval.
0: Podíváme se na sval.
1: Malý zádový sval. Pěkná záda. Silná.
0: Michelle, je na čase se rozhodnout.
1: Ne.
0: Ano, tři postoupí dál, kteří to budou. Pověz.

0: Acheo. Bože. Takže postoupí. Modrý.
1: Co tě k němu přitahuje?
0: Ramena. Je veselý a úžasný. Člověk z něj má prostě radost. Ten tu musí zůstat. A ještě pošlu dál, třeba, no. Červeného. Pěkná ramena a hezká záda.
2: Zbývá žlutý a fialový.
0: Přesně. To je tak těžké. Dobře, takže postoupí. Fialový.
2: Dobře, takže žlutý přijde k nám. Tohle je 24-letý David ze Stockholmu, který studuje ekonomii. Vidíš ho celého. Jak se cítíš?
0: Jsi moc hezký, ráda bych tě objala.
3: To by mohlo dopadnout špatně.
0: Udělám to.
3: Bylo to neuvěřitelně zajímavé. Je to možná nejšílenější věc, jakou jsem kdy udělal. Michel přichází o velmi milého a pozorného kluka. Přinesl jsem si lahev vína a HDMI kabel, abychom si mohli společně pustit film. Jenže z toho sešlo. Nic se neděje.
2: Michel?

0: Zbývají tři. Brzy zvedneme stěny. Uvidíš jejich tváře a oni, ale také uvidí tebe. Jak se cítíš?
1: Je to šílené, že mě ještě neviděli. Vidím spoustu věcí, nic neříkají.
0: Ale tvoje chvíle přijde, neboj.
1: No to ano.
0: Když už mluvíme o tvářích, jak důležité je krásný úsměv a pohled.
1: Veselí lidé mě nadchnou.
0: No, veselí, ty tu máme.
1: Pár veselých úsměvů a je to.
0: Jasně. Ještě se mluví o lásce na první pohled. Potkala tě někdy?
1: Tomu nevěřím.
0: Nevěříš na ní?
1: Neexistuje.
0: Láska prostě přijde.
1: To si nemyslím, potrvá to trošičku déle.
0: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.
1: Ohromné.
0: Michel, zbývají tři. Uvidíš jejich tváře a oni uvidí tebe.
1: Ano.
0: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.

0: Když se zvedla stěna, tak všichni vypadali tak šťastně. Možná proto, že jsme o tom mluvili.
1: Možná jsou šťastní.
0: V to doufám. Já jsem každopádně ráda.
1: No tak to je skvělé. Pojďme si promluvit o modrém. Vypadá podle tvých představ?
0: Veselý kluk vypadá jako veselý a milý kluk.
1: Červený, ten tě chce zaujmout postojem.
0: Má pronikavý pohled.
1: Je příjemný, ale necítíš lásku.
0: Sexuální přitažlivost se dá vyjádřit pohledem.
1: Ještě to máme fialového se vším tím tetováním.
0: Připadá mi velmi milý. Vypadá jako mazlivý kluk, kterého jsem si představovala. Co k tomu dodat?
1: Reaguješ podle toho, co vidíš?
0: Všichni mají nějakou formu vousů.
1: Máš ráda vousy?
0: Ano, jsou možné. Moc se mi líbí.
1: Mnoho lidí ve vztahu má vousy. Mezi svobodnými je jich méně. A my tu máme hned tři. V posledních letech se vousy staly oblíbenými. Ovšem najít svobodného muže s vousy může být obtížné. Většina vousatých mužů je ženatá nebo má partnerku. Muž, který hledá přítelkyni, je obvykle oholený. Podle vědců je to nejspíš proto, že mnoho žen považuje oholeného muže za bezpečnějšího. Pokud jste svobodní, máte plno vous a hledáte partnerku, nezapomeňte se oholit. Napadlo mě, že bys mohla každému položit otázku. Uslyšíš jeho hlas. Když o tom mluvíme, jaké máš ráda hlasy? Které tě přitahují?
0: Já mám radši hlubší hlasy.
1: Začneme fialovým.
0: Ahoj. Chci se zeptat, jestli je pro tebe důležitý vlastní čas a také, jak ten vlastní čas trávíš, co děláš.
2: Vlastní čas je pro mě důležitý. Rád tvořím. Uvařím si šále kávy, pustím dobrou hudbu a věnuji se nějaké formě umělecké tvorby.
0: Dobře, pěkný hlas. Jistě. Umělecký, hluboký, jemný hlas a dělá umění. Zajímalo by mě, co je to za umění. Třeba tetování. Navrhl jsi ho sám? Pověz.
1: Ne, na to nesmíš odpovědět. Ne. Přejdeme k červenému.
0: Ahoj. Co nejraději děláš na rande?
2: Ahoj. Nejraději mám nějakou aktivitu. Něco zábavného. Nemusí to být nutně večeře. Raději něco podniknu.
1: Zajímalo by mě, jakou aktivitu jsi vybral.
0: Mám ráda hry a podobně. Ráda si dáme pivo a zajdu do herny. To jsou moje koníčky.
1: Líbí se ti to? Zamlouvá se mu to. Přejdeme k veselému modrému. Co ty na to?
0: Chci se ti zeptat, co říkáš na otevřené vztahy. Co si o nich myslíš?
2: Určitě jsou zajímavé, ale pro mě asi ne. V tomto ohledu jsem spíše monogamní.
0: V pořádku. Docela mě zajímá, co na to říkají ostatní.
1: Je lepší si to ověřit. Věř mi.
0: No to rozhodně.
1: Je tu další těžké rozhodnutí.

0: Ze 3 budou 2. Zajímalo by mě, jak moc to ovlivnili jejich odpovědi na tvoje otázky.
1: Vlastně to hrálo roli, řekla bych, že docela velkou.
0: Napjatě čekáme tvé rozhodnutí. Kteří dva postoupí?
1: Pošlu dál. No tedy, takže... Fialového. Něco v jeho hlase mě prostě zaujalo.
0: Rozumím. Zbývají modrý a červený.
1: Přiznám se, že je to opravdu velmi těžké. Asi pošlu dál. Červeného. Tak to tedy nebylo snadné.
0: To věřím. Co rozhodlo?
1: To, že chce na rande dělat nějakou aktivitu.
0: Rozumím. V modrém boxu je 30-letý Jonas Zesali. Vítej u nás.
1: Veselý penis.
2: Veselý penis vypadává.
0: Jonasi, už ti někdy někdo řekl, že máš veselý penis?
2: Ne, tohle bylo poprvé.
0: Aha, takže poprvé.
2: Jo. Bylo zábavné se smát a ještě za to získat pochvalu.
0: Skvělé. Jsi mistr ve stavění z lega. Stavíš opravdu pokročilé projekty. O tohle teď přicházíš.
1: Ano, Lego mám moc ráda.
0: Opravdu?
1: Ano.
0: Skvělé, bylo to super. Děkujeme, že ses zúčastnil našeho pořadu.
2: Díky. Mám ten nejbláznivější, nejzábavnější a nezapomenutelný zážitek v životě. Řekla, že jsem veselý a mám veselý penis, a pak je překvapila moje silná ramena. Já bych neřekl, že mám velká ramena. Jdu domů a sebou si vezmu tyto milé komentáře. Nikdy na tuhle nádhernou zkušenost nezapomenu.
0: Michelle, zbývají 2. Oba jsou nádherní a nazí. Jenom ty jsi oblečená.
1: Cítím se trochu osamělá, když mám na sobě tolik věcí. Bude příjemné se svléknout.
0: Je nějaká část těla, se kterou jsi obzvlášť spokojená?
1: Se zadkem. Ještě se mi líbí ramena, protože vypadají silně. Pevně.
0: Skvělé. Tak se domluvíme následovně. Běž a svlékni se, prosím. Po několika těžkých rozhodnutích mezi 5 úžasnými muži si 27-letá Michelle vybrala na skvělé svobodné muže. 27-letého Jonatána, který pracuje se solárními články, a 29-letého prodavače Robina. Oba pochází z Norčepingu. Vítěz tohoto norčepingového derby půjde s Michelle na rande. Zjistí, zda lásku dotáhnou do cíle. Jonatane, Robine, vítám vás. Jaké to je dostat se tak daleko?
2: Skvělý pocit. Skvělé, že jsem se sem dostal.
0: Je to takové norčepingové derby. Nesetkali jste se, i když pocházíte ze stejného města?
2: Ne.
0: Mohli jste si ji bez zábran prohlédnout. Jak se vám líbí to, co jste zatím viděli?
2: Má nádherný úsměv, je moc hezká. Mně se líbí její tělo. Řekla, že má hezký zadek. No, to se cení.
0: Muži obvykle dávají přednost zadku nebo prsům. Ty máš radši zadek.
2: No jo.
0: A ty?
2: Taky.
0: Aha, dobrá, tak se podíváme, jestli se tu objeví hezký zadek a prsa. Právě se vrací Michelle. Vítej. Ahoj. Vítej zpátky. Díky. Můžeš se otočit. Jsi moc hezká. No... Co vy na to, kluci?
2: Pěkný zadek. Krásné tetování a prsa se mi líbí. Mně se líbí, že jsi malá. Cítím se víc jako muž, jako chlapák.
0: Určitě bys ráda tyhle hochy poznala. Tohle je 29-letý Robin, věnuje se hlavně umění a tetování. Měla jsi pravdu, navrhl si je sám.
2: Přesně tak.
0: Fantastické. Proč by si mělo vybrat právě tebe, Robine?
2: Jsem milý, skvělý kluk.
0: S pěknými tetováními. I na tobě jsme viděli jedno tetování, Jonathane.
2: Ano, je to tak.
0: Byl to kříž.
1: Kdo byla ta Marie?
0: No, kdo je Marie? Tak trochu žárlí, ale ne úplně. Kdo je Marie?
2: No. Jo, je to moje bývala.
1: No tak to je velmi zajímavé.
2: Chtěl jsem říct, že jsem katolík, jenže to by byla lež. Tak to neudělám.
0: Tohle je 27-letý Jonathan, pracuje se solárními články a je velmi aktivní. A tady máme technoholku, která ráda paří. Zajímá tě něco takového?
2: No, jednou jsem byl na rave plavbě. Tak daleko jsem zašel.
0: Fantastické. Všichni tři jste úžasní. No, ale je to tady. Jeden z těchto mužů tě dnes večer vezme na rande. A ty se musíš rozhodnout, kdo to bude. No, pověs nám to.
1: Poslední rozhodnutí. Těžké rozhodnutí. No, takže nejspíš to bude... Bože, to je tak těžké.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
5: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
4: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.

0: Čelinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
4: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Péče má mnoho podob.
6: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo

0: O 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš

0: metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
2: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To je dopravář.
1: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
6: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
7: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
9: nejde elektřina,
8: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
10: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
11: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
12: 18.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bakárovou,
13: Jakuba
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza
14: Mašková,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr
14: Švancara,
13: Martin
14: Hrada.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky, až po samotným přilnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
1: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
0: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
23: Poslední rozhodnutí, takže nejspíš to bude...
0: Jonathan.
24: Jonathan?
23: Ano, Jonathan, jo, opravdu. Jonathan a Michelle půjdou dnes večer na rande. Robin nás opustí. Děkujeme za účast v našem pořadu.
25: Díky, bylo to super. Gratuluju. Měj se, kámo.
23: Ano, měj se. Je mi to líto.
25: Nevadí. Mrzí mě, že jsem nemohl jít s Michelle na rande. Je to moc milá holka. Máme toho hodně společného. Oba máme rádi tetování a cvičíme. Trochu jsem to pokazil, protože také rád chodím na rave. Jenže jsem to neřekl. Je smutné, že jsem se v cíli zasekl. Nicméně jsem prohrál s dobrým klukem. Michelle, pokud rande nevíde, jsem tady. Můžeme to spolu roztočit.
23: Je skvělé vás takhle vidět.
25: To jo.
23: Vypadáte krásně. Jsi zvědavá, jak vypadá oblečený? Co?
26: Ano, jistě. Člověk nikdy neví, jaký má styl oblékání.
23: Je opravdu zajímavé začínat rande opačně. Takže hodně štěstí.
25: Děkujeme.
23: Naschledanou.
25: Jsem nadšený, že jsi mě vybrala.

0: Asi to bylo proto, že jsem se hodně usmíval a díval se Michelle do očí. Evidentně to na ní zabírá.
1: Jsem se svým výběrem spokojená. Určitě je to bezva kluk. A já jsem zvědavá, jak večer skončí.
0: Večer přinese spoustu konverzace, dokud se nebudeme nudit. Pak to trochu oživím. Se mnou se nudit nebude.
1: Jsem nervóznější než předtím, tohle randění. Vždycky jsem si myslela, že randění je otázka nervozity. Pro mě je absolutní tabu, když se někdo obléká příliš formálně. Takže doufám, že má uvolněný styl. No, takže uvidíme, jak na mě zapůsobí.
0: Hey. Ahoj.
1: Ahoj, vítám tě. Ráda tě vidím oblečeného. Sluší ti to. Svého výběru vůbec nelituji. Jak se máš? Jak se cítíš?
0: Je trochu zima, ale mě je teplo. Rád tě vidím. Nahá si vypadala úžasně.
1: Díky, nápodobně. A to už jsem vlastně řekla.
0: Asi jo.
1: Asi? Nejsi si jistý?
0: Hned jsem cítil, že se jen těžko odtrhnu od jejich očí. Má je vážně krásné. Přemýšlel jsem, proč jsi vybrala právě mě.
1: Připadal jsi mi v kondici. A pak jsem uviděla i tvůj obličej a ten je moc hezký. Já nevím. No.
0: Těžko se to vyjadřuje, ale asi Michelle zajímám. Pořád se na mě dívá, proto si to myslím. Co jsi dělala posledních 11 měsíců?
1: Už 11 měsíců bydlím v Bulharsku.
0: Aha.
1: Měla jsem v plánu zůstat tam jeden rok. V lednu uplyne. Takže se musím rozhodnout, co bude dál. Co budu dělat. Kam pojedu, kde zůstanu.
0: Michelle žije v Bulharsku, to mě trochu překvapilo. Třeba i v budoucnu přilákám zpátky do Švédska. No proč ne?
1: Možná mě přivede zpátky do Švédska. Pak si promluvíme. Můžeme probrat lásku na první pohled. V případě, že bych se kvůli němu stěhovala do Švédska.
0: Můžeme si vyrazit? Dáme si ještě něco k pití. Možná něco vymyslíme.
1: Dobře.
2: Druhý den.
1: Ahoj. Dobré ráno. Jak se máš?
2: Tak ráda tě vidím. Ráda vás vidím.
0: Ahoj.
2: Snažím se číst řeč těla. Položil si ruku na koleno.
1: Stejně rychleji zase sundal.
2: Začneme od začátku. Jaký byl včerejší večer?
0: Já myslím, že to bylo dobré.
2: Často se mluví o přitažlivosti. Někdy mezi lidmi vzniká chemie. Byla mezi vámi nějaká chemie?
1: Ano, byla.
0: Jo. Ano.
2: Co se dělo po rande?
1: Išli jsme do baru s televizními hrami.
2: A co bylo potom?
0: Potom večer skončil. Takže tak.
1: Nic nebylo.
0: Ne.
2: Jako první jste se viděli nazí, tak jste se oblékli. Viděli jste se znovu nazí?
1: Je to možné?
0: Ano.
1: Ano.
2: Zase jste se viděli nazí.
0: Ano, je to tak.
1: Je prostě strašně snadné se svléknout.
2: Ano. Velmi mě to zajímá. Máte pocit, že je to začátek něčeho nového?
0: Ano. Jako je to těžké. Bydlí jinde. Uvidíme. Můžeme zůstat v kontaktu. Třeba telefonicky nebo přes SMSku. Je to základ toho, jestli se znovu potkáme. Uvidíme, jak to do budoucna bude probíhat.
1: Je to trochu daleko. Pokud je to možné, ráda se s Jonathanem znovu setkám, protože já jsem si to opravdu moc užila.
2: Semínko se v zahradě našeho pořadu přece jen ujalo. To mě moc těší. Gratuluju.
0: Díky. Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Při prvním setkání začnete po chvíli fantazírovat o tom, jak by ten člověk vypadal bez oblečení. Tady budete fantazírovat o jeho osobnosti. Vítejte u pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
3: Kolik si jich odtud můžu odvést? Prosil bych přesně.
2: Jen jednoho. Můžu se vedle toho budit každé ráno? Možná.
4: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
2: Ty oči.
3: Hraj si s námi, to je uchylné.
2: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny? Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
5: Je příjemné vidět veselé péro.
3: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
5: Je to naprosto úžasné.
2: Naked Attraction Švédsko. Říká se, že šaty dělají člověka. Větší mílka neexistuje. Za mnou stojí pět mužů bez jediného kousku oblečení. Jsou naprosto úžasní a touží po lásce. Sní o tom, že s tímto okouzlujícím námořníkem odplují k obzoru. Uvidíme.
3: Dámy a pánové, moje kouzlo není ztracené. Setkáme se na stanovišti taxíků. Jmenuji se Per Robin Gustafsson, je mi 37 a bydlím ve Stockholmu. Polovinu času pracuji jako námořník v Norsku. Dobrá, začněte mávat. Tohle je vrchol dne, tak do toho. Pracuji jako průvodce, mým úkolem je zajistit, abyste se všichni cítili dobře. Jsem homosexuál. Hledám kluka, který je buď homosexuál, nebo alespoň bisexuál. Přátelé by mě popsali jako zábavného, vtipného, milého a bláznivého. No, možná překračují hranice, ale to nevadí.
2: Koho chceš potkat? Jaký typ kluka? A co cítíš?
3: Jsem trochu posedlý různými věcmi, s ním o různých národnostech. Kdybych si mohl vybrat, tak beru někoho, kdo není etnický Švéd. Mám rád přistěhovalecké kluky. Jsou to bráchové. Co se děje? Hodně věcí. Mám rád tuhle čtvrť hoši. Prostě to tady žeru.
2: Řeknu ti svůj názor. Půjdeš rovnou na věc? Jak to uděláš? Musíš to s ním probrat. To je nejdůležitější.
3: Asi před rokem jsem se rozhodl mít s kamarádkou dítě. Potřebovala pomoc. Bylo to trochu jiné, protože jsem gay. Člověk si na to zvykne. Je to jako se sushi. Zpočátku mi nechutnalo. S trochou wasabi a sojové omáčky to jde. Přijal jsem nejnovější trend, skandinávskou metodu spánku. Mám dvě oddělené přikrývky. Je to důležité, protože máme rozdílnou tělesnou teplotu. Už mi chybí jen partner. Chybí mi někdo, ke komu bych se po třech týdnech v práci vrátil. Někdo, s kým bych mohl spát a držet ho za ruku na ulici. Někdo, komu na mě prostě záleží. V 7 letech jsem měl období, kdy jsem ve škole vytahoval penis. Učitelka mi řekla, že tohle dělají jen staří chlípníci. Prostě, že se to nedělá. Paní učitelko, spletla jste se, teď vám ten penis ukážu znovu.
2: Robin, vítám tě.
3: Děkuji.
2: Jak se cítíš?
3: Těším se, jsem trochu nervózní, ale bude to určitě zábava.
2: Z čeho jsi nejvíc nervózní?
3: Bylo by hrozné, kdyby mě nakonec nikdo nechtěl. Třeba se mnou nebude chtít jít ani na rande.
2: To jako, že si někoho vybereš a on pak nebude chtít s tebou?
3: Místo toho uteče.
2: No to určitě není problém. Jakého muže hledáš?
3: Je mi 37, takže beru vše, co mi přijde do ruky.
2: Chci se zeptat. Vím, že máš něco s kamarádkou. Tak pověs mi o tom.
3: V posledním roce jsem se s kamarádkou zabýval projektem dítě.
2: Spíše je to výzva.
3: Přesně tak. Nakonec jsem pochopil, jak se to dělá. Šlo to dobře? No, stejně nemáme žádné děti.
2: Jsi bisexuál?
3: Šíří se jisté zvěsti. Dnes je vyvrátím. Přiznám se, že jsem se k tomu odvážil až teď.
2: Jasně, dám ti šanci se připravit.
3: Jsem připravený.
2: Jak víš, za těmito stěnami stojí 5 nahých mužů. Co vlastně hledáš?
3: Můj pytlík je docela malý, takže mám slabost pro velké.
2: Chceš velké?
3: Rozhodně.
2: Doufáme, že tam nějaké velké budou. Nadechni se, protože teď se něco stane. Jo? Jsi v pohodě? Dobře. Tak já to řeknu, zvedněte stěny.
3: Naprosto kouzelné. Strašně se těším. Páni. U všech Švédů.
2: No, jestli chceš, tak si udělej odpočinek.
3: Možná budu potřebovat pár kostek ledu, než si sundám kalhoty.
2: Jo.
3: Je tu hodně penisů, jako malý jsem nebyl Sibylou.
2: Zelený se dobře směje.
3: Ano, humor je důležitý.
2: A líbí se ti, co vidíš?
3: Zbožňuju to.
2: Skvěle. Můžeš si vybrat, kam půjdeme jako první.
3: Podíváme se na modrého.
2: Co tě na něm zaujalo?
3: Líbí se mi, že má hodně chloupků. A pak i ten pytlík.
2: Co je na něm tak přitažlivého?
3: No, sám žádný nemám.
2: No, začínám být zvědavá, když o něm tolik mluvíš.
3: Musím to udělat. Lidé uvidí, jak vypadá.
2: Zdá se, že muže lze posuzovat podle velikosti šourku. Antropologové ve Spojených státech dospěli k závěru, že menší varlata mají nižší hladinu testosteronu. To následně souvisí s mozkovou aktivitou spojenou s péčí o děti. Malé koule tedy mohou znamenat zodpovědnějšího otce. Půjdeme dál? Kam chceš jít?
3: Páni, asi k červenému.
2: Máš problémy se zorientovat. Úžasné. Červený má trochu větší šourek.
3: Ano, je veliký.
2: Existují nějaké hranice, jak ten šourek má být velký?
3: Je příjemné, když zakrývá polovinu obličeje.
2: No tak tenhle by mohl zakrýt hodně.
3: Ano, myslím, že zakryje poměrně dost.
2: Půjdeme dál. Kam chceš jít?
3: Zelený.
2: Půjdeme k zelenému.
3: To tetování je vážně sexy. Zbožňuju to.
2: Má hezké ptáky.
3: Ano, nádherné.
2: Mohou symbolizovat vás oba.
3: Budu předstírat, že jsem si nejdřív všiml toho tetování. Nicméně má vážně velký penis.
2: Ano. A veselý. Skáče a poskakuje.
3: To je skvělé, má smysl pro humor. Tetování a velký penis. Určitě to napsal už do přihlášky.
2: Uvidíš víc. Tohle je jen ochutnávka. Tak půjdeme?
3: No, s jídlem roste chuť.
2: Jo, to chápu. Kam půjdeme teď?
3: Žlutý box.
2: Dobrá. Tady není tolik chlupů.
3: Nádherný pohled a ten velký šourek.
2: A on s ním pracuje.
3: Aha, dělá triky.
2: No jo, tohle jsem ještě neviděla. Umíš to taky?
3: Sakra, to je úchylné.
2: Vážně, umíš to?
3: Skoro nemám šourek, neumím to. Nejspíš má svaly.
2: Jo, máš naprostou pravdu.
3: Musím si to vygooglit.
2: Zbývá fialový.
3: Je to tak?
2: Je, na co se to díváš?
3: Trhá stehnem stejně jako ten předtím. Pohnul i šourkem.
2: Pracujeme nohama. Protahuje svaly.
3: Vypadá sexy.
2: Robine, umíš těchto pěti vybrat čtyři, kteří postoupí? Musíš to udělat.
3: Je tu skvělý výběr.

0: Prvním postupujícím je... Ano, myslím, že...
1: Umíš se rozhodovat, nebo býváš nerozhodný?
0: No, asi trochu ano.
1: Trochu ano.
0: Přesně tak. Ale myslím, že to zvládnu.
1: Dobře, dobře. Tam se tě, Robine. Kteří čtyři postoupí?
0: No, možná modrý?
1: Dobrá.
0: Líbí se mi ten čourek. Chápeš?
1: No, jasně.
0: Fialový postupuje, protože má sexy tetování tělo a tak podobně. Je to sexy chlapík. Postupuje i žlutý. Nejspíš kvůli tomu triku.
1: Dobrá. Je to legrace. Teď zbývají červený a zelený.
0: Ano, je to trochu těžké. Oba vypadají naprosto skvěle.
1: Jak to dopadne?
0: Jako jsem docela impulzivní, takže postupujícím musí být... Ach jo. Je to těžké. Je to moc těžké.
2: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
3: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
4: Kolik se dal vlastně kolů?
5: Žádnej.
3: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
2: Intimními cípy na čilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
9: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť.

0: extra krémová textura s ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia Kefir.
1: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
2: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
3: Hele, já bych si tip, že ty taky budeš jednou v síni slávy.
4: Hrajte hokejovou tipovačku o 5 mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
5: Totál pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi Výprodej.
8: Užijte si filmy, seriály i sport naplno s televizí LG za cenu, která potěší. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma. Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
14: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
15: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
16: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
17: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Péče má mnoho podob.
19: Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
20: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
21: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
20: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
22: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
23: 18.
24: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
25: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
26: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
27: E-kondomy.
26: E-kondomy.cz

0: Zbývají červený a zelený.
1: Ano, ano. Je to trochu těžké. Oba vypadají skvěle. Nicméně postupujícím musí být... zelený. A to kvůli tetování a tomu dalšímu.
0: A tomu dalšímu, jistě. Odejde červený. Je to 36-letý Daniel ze Stockholmu. Danieli, ty jsi napsal, že jsi fotograf. Máš rád wrestling a podobně. A máš velký šourek. Děkuji ti za účast v našem pořadu.
2: Je příjemné poslouchat pochvaly pohlavních orgánů. Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že mám velký šourek. Nepůjde se mnou na rande. Přišel o docela zábavného antifašistického hardrockera. Musím si vyčistit nos, něco mi v něm uvízlo.
0: Brzy zvedneme oči a také stěny. Napřed se tě ale zeptám, co se ti líbí na horní části těla, na hrudníku a ramenech?
1: Líbí se mi trochu více chloupku na hrudi a tetování je sexy.
0: Připravený?
1: Myslím, že ano.
0: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.
1: Kolik jsi říkala, že si jich mohu odvést?
0: No jenom jednoho.

0: Poměrně rozmanitá ochlupení.
1: Dívám se na fialového. Na hrudi má tetování, které připomíná opravdové námořnické tetování. A chloupku na hrudi má akorát.
0: Zajímalo by mě, co je tam napsáno. Mám se jít podívat? Trashy je nová elegance.
1: No, tak to jsem na tom dobře.
0: No tak jo.
1: Zní to, jako bych byl bezohledný a bláznivý.
0: Ne, ne.
1: Šílený.
0: Jaké to je?
1: Dobré.
0: Opravdu?
1: Zajímavé, trochu nebezpečné.
0: Jasně, jdeme dál.
1: Přejdeme k modrému.
0: Na co se díváš?
1: Nad loktí, před loktí. Jasně, je to těžké. Vím, že jsme odhalili horní část, ale stále je těžké se odtrhnout od té spodní.
0: Ano, od přirození.
1: No jo, je tam.
0: Je tam. Tak jo.
1: No je trochu takový masivní, plný.
0: Bože, sklapni.
1: Nemůžu si pomoci. Chudák kluk.
0: Pojďme dál. Můžeš se odtrhnout?
1: Musíme pokračovat.
0: Žlutý.
1: Nemá na těle ani chloupek. Určitě jsou všichni starší 18 let. Co myslíš? Vážně?
0: No ano, zkontrolováno.
1: Kolik mu je? Víme to?
0: Je ti přes 18?
1: Uf, to je dobře.
0: Jo, je to v pohodě. Půjdeme dál.
1: Rozhodně.
0: K zelenému. A tady? Co si myslíš o jeho věku?
1: Řekl bych stejně starý jako já.
0: Tobě bylo 30.
1: Jaký věk mám uvést? Ten na Grindru?
0: Udáváš různý věk?
1: No tak jo, je mi 37.
0: Dobrá, takže jsi starší? Jo, nahoru. Dobře.
1: Páni, to bylo hodně nahoru. Co, myslíš, že...
0: No jo, to je hodně, no je to hodně.
1: Ale je hezký.
0: Robine, jak se cítíš před dalším rozhodnutím?
1: Kolik jich mám vybrat?
0: 3. Je to náročné. Už se potíš, co?
1: No, trošku.
0: Aha, co se týče podpaždí a potu, přitahuje tě to?
1: Myslíš vůni testosteronu, zvířecí a sexy? Může tě to trochu vzrušit? Rozhodně.
0: Americký výzkum ukázal, že genetická výbava homosexuálů voní

odlišně než u heterosexuálů. Při testu naslepo se zjistilo, že účastníky častěji přitahoval někdo odpovídající jejich sexuální orientaci. Teď si je nemůžeš očichat, ale třeba večer. Kdo ví? Teď vybereš tři postupující, kteří to budou.

0: No,
1: då,
0: vi bär oss se.
1: Väljer jag att...
0: No. Modrého. Myslím si, že bych se měl zaměřit na veškeré vybavení.
2: Zaujá tě hned na začátku?
0: Trochu ano.
2: Pokračuj. Sotva to zvládáš.
0: No, myslím, že... Postupuje žlutý.
2: Dobrá.
0: Přesně tak. Víme, co dokáže.
2: No jistě. Ten trik tě zaujal.
0: To ano.
2: Zblízka.
0: Přesně tak.
2: Zbývají nám fialový a zelený.
0: Fialový a zelený. Jsou si podobní.
2: Jeden má tetování.
0: To ano. Tetování nejspíš vyhraje a postoupí fialový.
2: Takže vypadává zelený. Tohle je 51letý Mikael, který pracuje jako barman ve Stockholmu. Vítej mezi námi.
3: Moc děkuji, Robine.
2: Co říkáš na to, když ho vidíš celého?
0: Poznávám ho.
2: No.
3: Stockholm není tak velký.
2: A měli jste...
0: Ne, ještě ne.
2: Nebo jste neměli?
0: Dobře se ovládá.
3: Bože, doufám, že se nedíváš, mami.
2: Úžasné. Děkujeme za účast v našem pořadu.
0: Díky, Mikaeli.
3: Bylo mi potěšením, děkuji.
0: Rád jsem tě viděl.
2: Naschledanou.
3: Měj se. Svět je malý, ale ten gejů je ještě menší. Stojím v kabince a poslouchám pochvaly tetování. A podobně. Je fajn, že jsem měl dobrýho ptáka. Bude to dobré. Uvidíme se v baru.
2: Zbývají obličeje a pohledy, rty. Poprvé tě uvidí. Dosud tě jen slyšeli. Jaký je to pocit?
0: Hlavně zamkni dveře, aby mi neutekli.
2: Aha, ty se bojíš, že s tebou nepůjdou na rande.
0: Určitě to bude v pohodě.
2: Jasně. Takže zvedněte stěnu.
0: Co to sakra je? To je šílený.
2: Ještě budeš mít infarkt. Zbývají obličeje, pohled a rty. Prosím, zvedněte stěny.
0: U všech Švédů.
2: Ty ještě budeš mít infarkt.
0: Nazdárek, Hošani.
2: Takhle jsi je představoval?
0: Jsou hezčí, než jsem čekal. A věděl jsem, že se zeptáš. Věděl jsem to.
2: Začneme fialovým? Jakoby se zasekl.
0: Líbí se mu póza Blue Style. Tváří se tak vážně.
2: Byl tam malý úsměv. Podíváme se na žlutého.
0: Chlapík s trikem.
2: Přesně tak.
0: Tváří se docela chytře. Takový šprt, bych řekl.
2: Podle postoje bys to do něj neřekl. Určitě bude chytrý.
0: Ten trik s penisem jsem u nikoho jiného neviděl. Vypadá jako plachý profesor literatury. Bylo to trochu nečekané, ale zábavné. Je moc

0: Rostomilý.
1: Tak přejdeme k modrému.
0: Je nejveselější z nich.
1: Jo. Robine, je čas na další rozhodnutí. Nicméně mě napadlo, že by si směl poslechnout jejich hlasy. Co považuješ za extra sexy?
0: Hluboký hlas. Nechci slyšet náznak dívčího hlasu.
1: Jo, rozumím. Napadlo mě, že můžeš klukům položit jednu otázku. A začneme třeba fialovým.
0: Ahoj.
2: Zdravím.
0: Bylo by hezké, kdybychom dnes večer šli na rande. Pověz, kdo zaplatí účet a proč?
2: Napadá mě, že se asi rozdělíme.
0: Rovným dílem.
2: Nemusíme se dohadovat, kdo zaplatí?
0: To zní fajn.
1: Přejdeme ke žlutému. Polož mu otázku.
0: Ahoj, žlutý. Kam bys jel na dovolenou? K norským fjordům nebo na party víkend do Berlína?
2: Party víkend v Berlíně. Tam jsem ještě nebyl.
0: To je super.
1: Jel bys do Berlína si trochu zapařit?
0: Rozhodně.
1: Rozumím.
0: V pohodě.
1: Jo, v pohodě. Teď můžeš položit otázku modrému.
0: Ahoj, modrý.
2: Ahoj.
0: Trochu mě zajímá etnikum modrého. Není úplně, na Švéda je až moc hezký. Zajímá mě to, rád bych trochu pátral po rodokmenu. Povídej.
2: Zkus hádat.
0: Jako, co to je? Napůl řek? Typuju na půl řek.
2: Ne, ale jsi velmi blízko.
0: Turecko.
2: Moře.
0: Středozemní moře. Malta.
2: Ne.
0: Sakryš.
2: Bosna.
0: Aha.
1: Skvěle. Máš tři odpovědi. Takže se musíš rozhodnout, Robine. Kteří dva postoupí? Je to jenom na tobě.
0: Skoro se mi zatočila hlavinka.
1: Bude to po obdržení odpovědí snažší nebo těžší?
0: No, víš, asi ano, nebo myslím, že... Ach jo, já nevím. Asi to bude těžší.
1: Snažím se přečíst řeč tvého těla, jenže si takový...
0: Prvním postupujícím je... Žlutý. Můžeme jet do Berlína spolu.
1: Skvěle. Zbývají nám fialový a modrý.
0: No, tak nejspíš si vyberu. To je napínavé. Takže... Modrého. Celou dobu vyzařuje velmi pozitivní energii.
1: Takže vypadává fialový. 33letý Markus z Bolnasu. Pojď k nám. Robine, jaký to je pocit, když tu stojí?
0: Je moc hezký. Určitě nejhezčí z Bolnasu od dob Viktorie Silvestet.
1: Tak to bylo přesné, skvěle. Děkujeme za účast.
2: Děkuji, že jsem mohl přijít.
1: Děkujeme.
2: Měl jsem chuť jít na rande. Robin se mi velmi líbil, byl pěkný a milý. Vyzařoval dobrou energii, byl podle mého vkusu.
1: Teď opustíš studio a vysvlečeš se. Jak se cítíš? Vypadáš trošku nervózní.
0: Nahý budu méně nervózní.
1: Taky si myslím. Běž se svléct a já si mezi tím promluvím s těmito pány. Po mnoha dlouhých a těžkých rozhodnutích si 37letý námořník Robin vybral z pěti úžasných mužů dva fantastické pány. 28letého Dejana, který pracuje jako instruktor potápění, a 27letého audiologa Natanela. Jeden z nich se oblékne a vyrazí s ním do města. Zjistí, zda je čeká láska na první pohled. Natanaeli, Dejane, vítejte. Utkáte se ve finále. Jaký je to pocit?
2: Tvrdá konkurence. Rozhodně.
1: Jste na něj připraveni? Už jde.
0: Ahoj, rošťáci.
1: Ramena dolů. Bude to dobré. Tak co říkáte na Robina?
2: Vypadá skvěle.
0: Díky.
1: Můžeš se otočit? Teď jsou na řadě oni.
0: Ale neumím žádné triky.
1: To asi ne.
0: S tímhle, no, je to těžké.
1: No, co se vám líbí? Povězte nám to.
2: Líbí se mi svaly. Má tak akorát svalů, tuku a ochlupení. Je to tak akorát. Pěkné prsní svaly. Pěkný penis. Pěkné péro.
1: Ještě ne.
0: Líbí se mi.
1: Tady ještě ne. Dejane?
2: Souhlasím, to ochlupení. Ano.
1: Dýchej. Teď se jich zeptám, co si myslí o tvém šourku. Jsi připravený? Co si myslíte? Podle mě jsi na něj zlý, nic víc.
0: Je velmi malý.
1: Podle mě je úplně normální.
0: Rozhodně je tak akorát.
1: Možná chceš vědět, co je to za kluky.
0: No ano.
1: Tak 27-letý Nathanael a ten pracuje jako audiolog a zároveň je předsedou fetiš klubu.
2: Člen.
1: Aha, tak nám o tom něco řekni.
2: SLM je rozšířený.
0: Sedermal, skvělé, vždycky jsem tam chtěl jít.
1: Třeba si o tom později popovídáte. Jsi audiolog, pracuješ se zvukem.
2: Sluchové testy a tak.
0: Ano, to znám, právě jsem měl oboustranný zánět uší, takže budu hodně mluvit.
1: No tak u toho už nebudu. Tohle je 28-letý Dejan. Pracuje jako instruktor potápění. Dokáže zadržet dech na 8 minut.
0: No páni.
1: No, cože? To je naprosto fantastické. Dozvěděl ses víc, než si viděl? Oba jsou fantastičtí, takže to bude těžké rozhodnutí. A je to na tobě. Tak kdo to bude? Kdo dnes půjde na rande? Nathanael nebo Dejan?
0: Koho by si vybrala?
1: Nejsem náročná a tohle je těžké.
0: Je to vážně těžké.
1: Myslíš na to, že tu máme fetiš versus Holandsko?
0: Buď se naučím zadržet dech, nebo...
1: A nebo? Nebo půjdeš do fetiš klubu?
0: No, zadržet dech na 8 minut je dobré, protože přitom můžeš...
1: To je pořád šmírování.
0: No, chci tam zase. Legrace musí být. Ne, vážně je to těžké. Vypadá... jako malý a takový nevinný chlapeček.
1: Už je na čase.
0: Musím se rozhodnout teď?
1: No to teda musíš.
0: Mám právo na vrácení? Reklamaci?
1: Ne.
3: Jak udělat máj? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz
4: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
5: Kolik si dal vlastně kolů?
6: Žádnej!
4: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
13: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
14: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
15: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
16: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
17: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
16: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
18: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
19: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: A můžete ji vyzkoušet.
21: Ale my máme vypráno.
22: Co tady děláte?
20: Testujem. To je dopravář.
23: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
24: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
25: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
26: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a košovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
27: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
28: Ahoj.
27: To je z filmu.
28: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
29: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste?
30: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
31: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
32: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
33: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
34: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
35: Ty brďo.
36: Wow.
37: Prosím, prosím, prosím, prosím, prosím.
34: zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
0: Akorát ho

0: cítit.
1: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. Jak udělat máj... všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
3: Čas se krátí.
4: Musím se rozhodnout hned?
3: To teda musíš.
4: Mám právo na vrácení, reklamaci?
3: Ne.
4: Tak jo. Osoba, se kterou chci jít na rande... musím... bude to Dejan.
3: Dejan, no. Blahopřeji. Natanaeli, děkuji, že jsi přišel a ukázal nám své tělo.
4: Půjdu s Dejanem do fetiš klubu.
3: No na to zapomeň.
5: Byla to zábava. Nevadí mi, že jsem prohrál s tebou.
3: To je od tebe, milé. Děkuji ti, že se zúčastnil našeho pořadu.
5: Každopádně odcházím jako vítěz. Bylo super se zúčastnit a seznámit se s ostatními. Bylo tam hodně hezkých kluků, přiznám se, že podpořil moje ego.
4: Je dělá triky?
5: Ten trik byl velmi spontánní, neskoušel jsem si to předem. Prostě to přišlo samo. Řekl, že má rád mladé lidi. A mě napadlo, že ho zbalím. Máš pěkné oči.
3: Je na vás pěkný pohled. Kdy jsi pro něj rozhodl? Pověz nám to.
4: Viděl jsem ho a přitahoval mě. Cítil jsem, no...
3: Jak tě přitahuje?
4: Tu odhalenou přitažlivost.
3: Jasně. Cítil jsi to úžasně. Přesně tohle hledáme. Jdete na rande a je na čase se obléct. Uvidíme, jak to dopadne.
4: Jasně.
3: Hodně štěstí.
4: Jsem nadšený a těším se. Našel jsem ten typ kluka, který mě přitahuje a líbí se mi. Slyším kostelní zvony, no nebo možná jeho mobil, jeho vyzvánění.
5: Robin má zajímavý hlas. Slyšel jsem ho dřív, než jsme se viděli. Má pěkné vousy a nádherné oči.

0: Dejan. Nahý Dejan dostal 10 z 10, nicméně oblečený bude velmi zajímavý, pokud to není Bůh. Cítil bych se nepříjemně, kdyby přišel v dámských šatech. To uznávám. Jsem nervózní z rande s Dejanem. A to jsem si myslel, že nebudu.
1: Nazdárek.
0: Doufám, že budu slušný. Robine, nezvolej to. Mám velmi nízké IQ.
1: Cože?
0: Jsem velmi dobrý v jazycích a jiných věcech. Je mi dobře, vážně dobře? No, víš, jsem nervózní, no. Tak na zdraví.
1: Začni, pak se ti bude mluvit lépe. Připadal mi nervózní. Snažil jsem se uvolnit a být hodně v pohodě. Přenechal jsem mu řízení rande. Nevadilo mi to.
0: Jak to obvykle děláš? Máš s nimi hned sex? Okamžitě?
1: Řídím se pravidlem 3 dnů.
0: Aha. A zítra můžeš? No tak já budu spěchat později. Co ti napadlo, když jsi mě viděl?
1: Robert má velmi... Spletl jsem si jméno? Viděl jsem napsáno Robert, viděl jsem Robert, Robin.
2: Chceš to zopakovat?
1: Pokud to nevadí. Robert

je veľmi... Robert... Robin... Napřed mi napadlo, že je to veľmi zajímavé. Bylo to v pohode. Pak zase nebylo. Dá se říct...

0: Vím, no, já vím, že...
1: Poslouchej mě. Sebevědomí může být atraktivní, jenže pokud začneš dělat negativní věci a posuzovat se tak, tak to nepůjde.
0: Já víš, no, je to smutné. Při vysílání jsem smutný.
1: Já taky, ale ty to děláš pořád.
0: Jasně, já vím, to je moc.
1: Tak trochu. Musíš být zdravě sebevědomý.
0: Já víš, no, je to trochu... cítím, že to jde. Vím to. Sakra. Stačí, když mě poznáš. Teda, aspoň myslím.
1: Je to jen drobný problém mezi ostatními příjemnými věcmi.
0: Dejan z Bosny.
1: Přesně tak.
0: Díky za rande. Možná se můžeme někam přesunout.
2: Den poté.
3: Ahoj, Robine.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
3: Tak jo, Dejan.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
3: Jak se máte?
1: Dobře.
3: Jste unavení? Byla to dlouhá noc?
1: Dneska to není tak zlé.
0: Pozdější.
3: Jaké bylo rande? Byla to pozitivní zkušenost?
1: Konverzace byla dobrá. Cítil jsem se lépe. Položili jsme se hlouběji do konverzace. Bylo to trochu...
0: Na rande jsem se cítil jako u doktora Phila. Dostal jsem hlubokou analýzu. Byla to duchaplná konverzace. To musím uznat. Psychologický rozbor.
3: Bude ještě jedno rande?
0: Cítím to takhle. Je jedno, co nás čeká v budoucnosti. Dejan je mi osobnostně velmi podobný. Řekl bych, jsme si v mnoha ohledech neuvěřitelně podobní.
1: Ano, bylo toho opravdu hodně. Vedli jsme stejný rozhovor. Nedokázali jsme se zastavit. Snadno se nám povídalo.
3: No tak takhle. Vášeň nebo přátelství?
0: Můžeme prozradit, že jsme se políbili v hale.
3: A? Jak to bylo?
0: Přilíbání čekal, až si koupí zubní kartáček a pastu. Měl jsem pocit, že na to nebyl úplně připravený.
3: Kdo inicioval ten políbek? Byl jsi to ty?
1: No...
4: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Vítejte u pořadu, kde randíme jedinečným způsobem. Nekoukáme jen na látku sukně, nýbrž hodnotíme celek. Správně slyšíte. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
3: Kolik si jich můžu odvést? Prosil bych přesně.
2: Jen jednu.
4: Můžu se budit vedle toho každé ráno? No, možná.
3: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
4: Ty oči.
3: Hraje si s námi, sakra, to je ale úchylné.
2: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny?

0: Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
1: Je příjemné vidět veselý penis. Cililink.
2: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
1: Je to naprosto úžasné.
0: Naked Attraction, Švédsko. Ples na zámku je v porovnání se svlékáním ve studiu naprostá nuda. Myslíme si to my a především pět kluků, kteří právě stojí v boxe. Ti doufají, že dnes večer začne jejich love story s princeznou v podobě této energické slečny, kterou za chvíli uvidíte i uslyšíte.
1: Bude zajímavé vybrat si nahého partnera. A já doufám, že potkám muže svých snů. Uvidíme. Jmenuji se Terezie a je mi 38 let a pocházím ze Stockholmu. Mezi moje zájmy patří především zvířata. Zvířata, zvířata a zase zvířata. Mám mnoho psů a koček. Mám ráda přírodu, procházky, triky a pohodu. Zvířata pro mě byla vždycky velmi důležitá. Poskytují mi velmi velkou oporu, pocit bezpečí a lásku. Prostě mě činí šťastnou. Kromě zvířat mě baví i adrenalinové aktivity, které zrychlují tep. Třeba takové motorky, lodě, lezení. Příjemné jsou veškeré aktivity, kde se zrychluje tep, ale i sex. Velmi příjemné. Mnozí si myslí, že bych se měla usadit, zejména moje maminka.
0: Nejsi nervózní?
1: Ani ne, znám se. Jsem docela v pohodě, umím tančit jakkoliv a kdykoliv, ale hlavně jsem zvědavá, mami, vždyť mě znáš.
0: Myslíš, že potkáš toho pravého?
1: Možná, kdo ví.
0: Už je na čase. Že?
1: A už jsme zase u toho, viď? Asi 2 roky jsem sama. Můj milostný život je na bodu mrazu, řekla bych. Prostě jednoduše neexistuje. Nejsem vybíravá. Jen je těžké najít tu správnou chemii, vzájemnou chemii, kterou sdílíte. Nejvíc mě přitahuje právě smysl pro humor, ten je důležitý. Člověk musí být veselý, vtipný a hlavně příjemný.
0: Terezie, vítej v našem pořadu. Jsi tady.
1: Přesně tak.
0: Jaký je to pocit?
1: Parádní. Jsem nervózní, ale těším se. Jsem zvědavá a očekávám všechny jenom pozitivní pocity.
0: Skvěle. Co hledáš?
1: Hledám muže, který je hravý a rád tančí, protože já sama opravdu zbožňuji tanec.
0: Aha. Jako plesový tanec?
1: Něco takového. A pak by měl mít velký smysl pro humor a měl by se hodně rád smát. A nesmí se brát příliš vážně. A také by měl být šikovný.
0: Záleží ti na vzhledu?
1: Nejspíš ano.
0: Jaké máš preference?
1: Tak trošičku typ dřevorubce.
0: Někoho, kdo si tě hodí přes rameno?
1: Tak nějak. Ráda dovádím a zápasím, takže by to měl zvládnout.
0: To, co zvládneš ty.
1: Přesně tak.
0: Dobrá. V těchto boxech je 5 nahých mužů. Postupně zvedneme stěny. Nejprve uvidíš spodní části těl, pak trochu víc a pak ještě víc. Nakonec uslyšíš i jejich hlasy. Bude těžké se rozhodnout, kdo postoupí. Nakonec ti ale zůstane jeden, který s tebou půjde večer na rande. Pověz, jsi připravená na tento těžký úkol?
1: Ano, jsem.
0: Skvěle. No tak tedy řeknu, zvedněte stěny.

0: joy.
1: Přiznám se, že Vánoce přišly letos brzy. Je tu spousta balíčků. Fantastické, protože všichni jsou úžasní.
0: Dobře, jak tomu říkáš? Jak o něm budeme mluvit? Penis nebo nějak jinak?
1: Raději penis.
0: Dobře, máme tu 5 penisů připravených k věci. Kterého prozkoumáme jako prvního? Rozhodni se, jak chceš.
1: Červeného. Tady si někdo odstranil všechny chlupy a to je moc hezké.
0: Co se ti na něm ještě líbí?
1: Ukážeš nám ruce?
0: Podle mě jsou velké.
1: Asi dobrý úchop. Určitě uchopí úplně všechno.
0: Co by to mělo být?
1: No tak všechno, co se dá. Prsa, zadek, prostě úplně všechno.
0: Vidím, že má trochu smyslu pro humor.
1: Ano, a pak začne tancovat a to se mi líbí. Možná to nebyl dobrý tanec, ale tak co já vím, mně se to líbí. Bezva.
0: Kam chceš jít teď?
1: No co takhle zelený?
0: Půjdeme k němu.
1: Tak ten má svaly.
0: Jak moc je pro tebe důležité, když někdo cvičí?
1: Silný muž je přitažlivý.
0: Představuješ si, jak si ji hodíš přes rameno? Jasně.
1: Vypadá to tak.
0: Má taky pár tetování. Co si o nich myslíš?
1: Zbožňuju tetování. Co je to tam napsáno?
0: Wild pain? Hodně pracuješ se zvířaty. Asi by tu neměl být žádný alergik na srst.
1: No tak to by nešlo. Všechna moje zvířata mají nějakou srst.
0: Jestli je někdo alergický na srst, ať zamává penisem.
1: Nikdo nemává.
0: Nikdo. To je zajímavé.
1: Chce někdo mávat?
0: Neboj se, téměř všichni začnou mávat. Stačí otočit otázku. Ať začnou mávat všichni, kdo nejsou alergičtí na srst. Podívej, jak červený mává.
1: No, teď mávají.
0: Ano, aspoň víme, že nikdo není alergický na srst. Tak kam chceš jít teď?
1: K modřému.
0: Tak jdeme. Co tě k němu přitahuje?
1: Pěkné nohy, stehna a dobré proporce. Má všecko, co má mít.
0: Tak jo, zaměříme se na pohlaví. Jak by měl vypadat perfektní penis?
1: Měl by mít pěkný kraj, jak se tak tomu říká, v žalud?
0: Věděla jsi, že výrazný žalud je konkurenceschopnější než ten malý? Z evolučního hlediska je žalud s výrazným houbovitým okrajem nejběžnějším tvarem. Má ho 40% mužů. Vědci se domnívají, že tento tvar má evoluční účel z doby kamenné. Ženy tehdy měly více sexuálních partnerů. Houbovitý žalud mohl odstranit spermie předchozích konkurentů a dát muži výhodu v reprodukčním závodě. Přejdeme ke žlutému?
1: Ano.
0: Tady ten žalud není vidět. Co říkáš na samotný penis?
1: Zdá se mi velmi příjemný na dotek. Ale líbí se mi i ochablé. Hraju si s nimi, ano, a čekám na reakci.
0: Ano, nemusíš to popisovat.
1: Dost si s nimi hraju. Baví mě je tahat a mačkat a tak dále. Zní to, jako bych je týrala, ale není tomu tak. Prozkoumávám mužské pohlaví trošičku blíže.
0: A obvykle si hraješ jenom s tímhle nebo i se zbytkem těla?
1: Zbožňuju celé tělo. Velmi pěkné ruce, jsou velké a pěkné.
0: Zbývá nám fialový.
1: Přesně tak.
0: Ještě fialový.
1: Mám moc pěkný žalud. Vidím tam okraj. Podívej.
0: Jo, skvělé, že si toho všimáš. Fialový se mnou souhlasí.
1: Velmi pěkně oholený, žádné skvrny ani tečky. Je zkušený? Zdá se zkušený.
0: No jasně. A pěkná lýtka. Myslíš si, že sportuje?
1: Tancuješ?
0: Myslíš? Tancuješ, fialový?
1: Netancuje.
0: Terezie, zeptám se tě na zadky.
1: Jasně.
0: Chceš říct, že jsou taky důležité? Jaké chceš?
1: Měly by být plné. Svalnaté, vyboulené, no prostě zadkovité.
0: Co je to?
1: Mnozí jim říkají hokejový zadek. Je trochu zakulacený a je měkký.
0: Požádáme kluky, aby se otočili. Řekneš mi, jestli vidíš svůj oblíbený zadek a třeba ho i popíšeš.
1: Dobře, tak jo.
0: Tak jo, můžete se otočit?
1: Podívej, jak rychle se žlutý otočil, byl připravený. Podívej.
0: No, vidíš něco?
1: Mají je úplně všichni, dívám se, jak se zelený hýbe.
0: No, je ve svém živlu. Tetování a oblíbený zadek.
1: Přesně.
0: Můžete se otočit zpátky.
1: Máte moc pěkné zadky, kluci.
0: Terezie, jsme u prvního obtížného okamžiku. Musíš vybrat 4 postupující. Chápu, že to není snadné, ale bohužel musíš se rozhodnout. Kteří 4 to budou?
1: Je to těžké. Mnohem těžší, než jsem si myslela. Takže jsem se rozhodla, že postoupí zelený.
0: Dobrá.
1: Cítím tam trochu humoru. A potom postoupí i červený. Bože, to je tak těžké. Rozhodla jsem se pro modrého.
0: Zbývají žlutý a fialový. Terezie, zbývají žlutý a fialový.
1: Žlutý se to ukazuje. Tolik se snaží, že prostě musím. Takže si vyberu žlutého. Prostě musím.
0: Takže fialový odchází. Je to 47-letý Niklas z Arviku. A pracuje jako malíř. Vítej venku.
1: Ahoj, jsi statečný.
0: Niklasi, tváříš se šťastně. V boxu to asi byla zábava.
2: Opravdu úžasné.
0: Slyšel jsi milé věci.
2: Rozhodně.
0: Jaké to je, Terezie? Vidíš celého Niklase.
1: Je to těžké, protože vypadáš moc milé.
0: Můžeš si ty pochvaly odnést a děkuji, že jsi přišel, Niklasi.
2: Já děkuji. Hodně štěstí.
0: Díky, nashledanou.
1: Moc děkuji, nashledanou.
2: Ty pochvaly byly úžasné. Bylo by skvělé jít s Terezí na rande. Ovšem, být přitažlivý je vždy pozitivní. Víte, pohladí to na duši. Budu upřímný. A přímý jako člověk z teplých krajin.
0: Terezie, brzy zvedneme stěny a podíváme se na horní části těl. No, co ty na to? Co máš nejradši?
1: Měl by být silný.
0: Mluvíš o kulturistovi?
1: Ne, to nemusí, stačí někdo svalnatý. Nicméně by to tam mělo být. Rozumíš, pěkná ramena, svaly trošičku.
0: No, jestli to chápu, tak ti nevadí ochlupení.
1: Člověk hledá něco, s čím se cítí nejlépe. Jestli si mohu vybrat, tak bych jimi ráda proplétala prsty.
0: Chceš si pohrát s chlupy na hrudi? Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Zvedněte stěny.
1: No ne. Překvapil mě zelený. Má hodně vousů. To jsem nečekala.
0: Co si myslíš o vousech?
1: Jsou hezké. To samé platí i tady. Můžeš si s nimi hrát. A také vypadá silně, má moc pěknou postavu.
0: Ramena v pořádku?
1: Moc hezká, rozhodně.
0: Půjdeme dál?
1: Jistě. Půjdeme k modrému. Je trochu štíhlejší, ale i tak je dobrý. Svaly, proporčně je moc pěkný. Pěkná lítka a dohromady to prostě vypadá skvěle.
0: Má i chlupy.
1: Vypadá skvěle.
0: V 70. letech se dali koupit nalepovací paruky. Muži mohli mít rozepnutou košili a ukázat chlupy na hrudi. Ale tohle není paruka.
1: Je vidět, že to není paruka.
0: Půjdeme dál. Tak kam chceš?
1: Přejdeme k červenému. Půjdeme po pořadě. Žádné chlupy, se kterými bych si mohla hrát?
0: No, pak je tělo hebké a příjemné.
1: A jde to, pokud nejsou depilované voskem nebo pichlavé. Vypadá vážně dobře. Je pěkný. Podívej. A červený souhlasí. Je vyholený a má hladký hrudník.
0: Podíváme se na žlutého.
1: Přesně tak. Tak ten je vyšší, vlastně nejvyšší. Je hezké mít vysokého muže.
0: Rozložitý.
1: Přesně tak.

0: nejspíše silný a navíc se zdá být docela elegantní. Podívej se. Pěkná, moc pěkná postava.
1: Právě si viděla všechny až po krk. Brzy tě čeká další těžké rozhodnutí. Nicméně mě napadlo něco zábavného. Říkala si, že máš ráda trochu zlobivé kluky. Musí mít smysl pro humor a umět tančit. Co kdybychom je požádali o tanec?
0: Tak to bych byla moc ráda.
1: Dobrá, hoši, předvedete nám tanec?
2: Oj.
1: Modrý rocker.
0: Modrý a taky žlutý válí. Všichni válí a jsou tak krásní.
1: Všichni mají na tanečním parketu nějaký potenciál.
0: Jasně.
1: Terezie, musíš vybrat tři, které si prohlédneš více. A navíc je ještě uslyšíš. Tak řekni, jsi připravená se rozhodnout?
0: Ano. Je to ale těžké. Velmi těžké.
1: Zejména po tom tanci, že?
0: Přesně tak. Takže si vyberu... modrého. Byl to bezva tanec. Měla jsem chuť se přidat a tančit s nimi. Další...
1: Bude to těžké.
0: Je to opravdu těžké, protože zelený také skvěle tančil a proto ho tedy musím vybrat. Volím tedy zeleného.
1: Zelený postupuje. Zbývají nám červený a taky žlutý.
0: Tak to zkusím. Jsou úžasní a tak to má být. Červený. Má všechno, takže si vyberu jeho.
1: Takže odchází žlutý. V boxu byl 30-letý Alexandr.
3: Ahoj.
1: Vítej venku. Jaké to bylo stát a slyšet od Terezie tolik pochval.
3: To se cení, mám pocit, že ji skoro znám. Jako bych ji znal.
1: Co tě napadlo, když si Terezie poslouchal?
3: Mluví jako úžasná žena, otevřená a řekl bych dobrodružná.
1: Díky. Víme, že umíš vařit i péct. Kdybys měl příležitost, co Terezii uvaříš?
3: Napadá mě pořádná porce těstovin.
0: To vždycky potěší.
3: S omáčkou?
0: Bože.
1: Skvělé, mnohokrát děkujeme.
3: Také děkuji.
0: Já také.
3: Hodně štěstí, ahoj.
0: Měj se.
1: Mrkni se.
0: Už mě to napadlo.
3: Bylo zábavné stát v boxu a předvádět se před všemi. Aspoň mě to napadlo. Nebyl jsem moc sebevědomý. Myslel jsem, že jsem příliš hladný, až řekl bych ženský. A líbilo se mi to. Řekli, že mám velké a mužné ruce. Skvěle se to poslouchalo. Tu pochvalu si odnesu s sebou domů.
1: Z pěti zůstali tři. Za chvíli zvedneme stěny. Uvidíš jejich tváře a oni poprvé uvidí tebe. Jaký je to pocit?
0: Je to nejzajímavější pocit, jaký mě čeká. Můžeme trošičku flirtovat. To je fajn.
1: No, uvidíme. Jestli tu budou nějaké pohledy. Tak připravená?
0: Ano.
1: Prosím, zvedněte stěny.
0: No tedy.
1: Páni, je to tam.
0: Všichni vypadají milé. A lesknou se jim oči. To se mi líbí.
1: Ano, úžasné. Hledala si zlobivého kluka. Kdo jim podle tebe je?
0: Musím říct, že modrý vypadá trošičku zlobivě.
1: Ale všichni vypadají vesele.
0: Vypadají velmi šťastně.
1: A ty rty, které se dají líbat, jaké se ti líbí?
0: Měly by být asi trošičku plnější.
1: Ano.
0: Ano, abych do nich při líbání mohla trochu kousnout, protože to je mi moc příjemné. To dělám ráda.
1: Rty jsou jednou z našich největších erotogenních zón. Jsou totiž plné nervových zakončení, která leží velmi blízko povrchu. I ten nejmenší dotek uvolňuje hormony štěstí, které se dostávají do mozku. Způsobuje stejné vzrušení jako při doteku dolních partií. No, co říkáš na rty, které tu vidíš?
0: Rozhodně vypadají slibně.
1: A kdo vypadá nejvíc

0: Cudně, zelený je má tak trochu plné, takové lstivé.
1: Aha, ale dáš šikovného muže. Zkusíme je trochu otestovat. Do krabice s nářadím jsem dala pár věcí. Chci zjistit, jestli vědí, co to je a jak se používají. Samozřejmě to nevědí, protože je to docela složité. A budou si muset vymýšlet. Zjistíme, jakou mají fantazii. A uvidíme, jestli jsou kreativní.
2: Jsem připravená.
1: Připravení? Hledáš šikovného muže. Do krabice s nářadím jsem dala pár věcí. Které nástroje si mají vybrat?
0: Zelený ty si vezmi vrták, modrý ty vykružovák a červený zase pilník na ocel.
1: Dobrá, hoši. Můžete si vzít věci z krabice na nářadí. Modrý se snaží dostat do krabice.
0: Hledají jako blázni, to se mi líbí. Jdou do toho naplno, to je zajímavé.
1: Dobrá, zelený. Máš vrták?
0: To je ono.
1: Správně. K čemu se používá?
3: Používá se k vytvoření velkého otvoru při vrtání.
0: Správně.
1: Správně, výborně. Přejdeme k modrému. Ukaž nám vykružovák.
0: Správně.
1: K čemu se používá?
3: No, může se s tím škrábat. Pokud máte rádi bolest, tak můžete klidně víc zatlačit. No a když skončíte, můžete vyřezat závity.
1: Má ve všem pravdu.
0: Ano, líbí se mi, že jim to jde. S těmito předměty se dá dělat plno věcí.
1: Červený, rádi bychom viděli pilník na ocel a vysvětli, na co se používá. No, můžeš začít.
3: Dobrá. Dá se používat k tomuhle. Zaoblit rohy na dřevě a tak podobně.
1: No to rozhodně. Pokud vím, tak tohle není pilník na ocel. Přesto se to správně vysvětlilo.
3: A jako přívěšek na řetízek.
0: Přesně tak, přiznává, že nevypadá nijak nebezpečně.
3: Nezapomeňte na kryt.
1: Dobrá, Terezie. Vynikl některý z nich?
0: Každý to vyřešil po svém. Překvapilo mě, že se dívali na nástroje, to jsem nečekala. A taky vědí, co se s nimi dá dělat. Nevěděli totiž, co dostanou. Ale všichni si vedli moc dobře, takže ode mě pochvala.
1: Ano, Terezie.
0: Ano.
1: Dostali jsme se k nejtěžší chvilce. Musíš vybrat dva postupující.
0: Je to hodně těžké, opravdu, opravdu těžké. Přemýšlím, jak strávit příjemný večer. Aby to bylo společenské, zábavné a hravé. A může k tomu přispět každý z nich.
1: Taky si myslím, kteří dva postoupí.
0: Vybírám modrého.
1: Dobrá. A zbývají červený a zelený.
0: Je to těžké. A ještě tu bylo to tancování, takže asi si vyberu zeleného.
1: Zelený zůstává. A červeného pozveme k nám. 32letý Christopher z Udevaly. Terezie, máš tu skutečného plavce. Umíš plavat?
3: Ano, soutěžím o 4 let, takže plavu. Dobře.
0: To je skvělé.
1: Je fantastické, že jsi přišel a představil se nám.
3: Děkuji.
1: Moc děkujem.
0: Ahoj.
3: Jasně, že chci jít na rande. Terezia přichází o skvělého kluka. Doufám, že najde lásku svého života. Já ji rozhodně dál budu hledat. Chci se zamilovat a mít sex a děti.
1: Je to tady, Terezie. Za chvíli se svlékneš a ukážeš se nám. Tak jak pak se cítíš?
0: Moc dobře.
1: Jsi úplně v pohodě, že se ukážeš?
0: Rozhodně.
1: Jsi více spokojená s nějakou částí svého těla?
0: A proporčně jsem docela v pohodě. Mám hezká prsa, je na co sahat.
1: No, dva kluci by to rádi viděli. Asi bys měla na chvíli odejít. A já si mezi tím promluvím s kluky. Běž.
0: Tak šup, uvidíme se za chvíli.
1: Po mnoha těžkých rozhodnutích si 38letá Terezia z pěti skvělých mužů vybrala dva opravdu úžasné. 32letého Markuse, který pracuje jako ostraha, a 48letého tantrického kouče Fredrika. Jeden z nich půjde na rande. Zjistí, jestli mezi nimi přeskočí jiskra v oblečení. Markusi, Fredriku, vítám vás. Byli jste ohromeni. Co vás při pohledu na ní napadlo? Na co jste mysleli?
3: Velmi krásná žena.
1: Terezia brzy přijde nahá. Zkuste popsat, co očekáváte od ženy a ženského těla. Co by to bylo?
3: Mám rád mnoho různých tvarů těla. Nejvíc se mi líbí energie a především charisma ženy.
1: Jste připraveni? Pozveme ji dál? No, vítej, pojď.
3: Ahoj. Páni.
1: Co říkáte na dress code?
3: Úžasné.
1: Jeden z nás tu nejspíš vyčnívá. Hoši, co vás při pohledu na tyhle krásné proporce napadá?
3: Pěkné tvary nahoře i dole.
1: Musí se trochu otočit. Uvidíme, jestli se budeme zabývat detaily. Teď se můžete dívat vy. Sledujte prsa.
3: Jsou nádherná, stejně jako celé její tělo. Je překrásná.
1: Prohlédli jsme si vaše pohlaví, takže si teď mohou prohlédnout to tvoje. Má tam malou přistávací dráhu. Dobře, chceš, abych ti představila hochy?
0: Ano,
1: tak tohle je Fredrik. Je mu 48 let a už 2 roky je koučem a tantrickým lektorem. To zní zajímavě.
0: To je pravda.
1: Řekni, co dělá tantrický lektor?
3: Pořádám kurzy a různé akce.
1: Zajímavé, zkoušela jsi tantru?
0: Ne, ale mám knihu, ale dál jsem se nedostala.
1: Tak tu máme Markuse. Je mu 32 let, pochází z Valby a pracuje jako ostraha. Hraje i na hudební nástroje. Jaký druh hudby?
3: Hard rock a metal.
1: A jaký máš hudební vkus?
0: Já mám ráda všechno.
1: Určitě se shodneme, že oba jsou skvělí. Je na tobě, aby ses rozhodla. Tak mi řekni, koho vezmeš dnes večer na rande?
0: Je to strašně těžké. Mám před sebou 2 úžasné muže. Jak se jenom rozhodnout?
4: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
5: Kolik se dal vlastně kolů?
6: Žádnej!
4: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Intimní mycí pěna Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
10: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa ultraslev úplně zdarma. Přidej se k 1000 členů Smart. Nenech si ujít ultraslevy až 50% na 1000 značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
11: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
7: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
12: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
13: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
12: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
14: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Biokuřecí prsní řízky Nature's Promise za 149,90 nebo Bio Camembert za 29,90. Albert.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
15: Testujem.
16: To je dopravář.
18: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
19: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
21: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte oblíbenou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
22: Velké vítězství může začít malým gestem.
23: Už jsem myslela, že někoho máš?
24: Mám. Mbank.
22: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
25: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
27: Víš ten hozot do hýrešek, Johno Cabon?
28: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
29: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
30: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
31: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
32: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Hobžovy strážnické brambůrky různé druhy 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák půl litru za 11,90. Kaufland.
33: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
1: Je na tobě, aby ses rozhodla. Koho vezmeš dnes večer na rande?
0: Bože, to je tak strašně těžké. Myslím, že... Já nevím. Vybrala jsem si Fredrika.
1: Vybrala jsi si Fredrika. Bude tvým dnešním partnerem. Markusovi poděkujeme, že přišel a předvedl nám celou svou nádheru. Jak se cítíš, Markusi?
34: Velmi zajímavý a příjemný zážitek.
1: Těší nás, že jsi tu byl a děkujeme, že jsi přišel.
34: Hodně štěstí.
0: Měj se.
2: Na začátku jsem byl v boxu nervózní.

0: Po pěti minutách to přešlo. A bylo to takové velmi osvobozující. Je příjemné poslouchat tolik chvály. Dříve mě nikdo moc nechválil. Po této zkušenosti se mi zvýšilo sebevědomí.
1: Ahoj.
0: Ahoj, chybí vánoční stromek.
1: Ráda bych zachovala první obětí mezi Teresií a Fredrikem. Zajímá mě, jak toto rande dopadne. Mám pocit, že je zde velký potenciál. Je to tak?
2: Rozhodně.
1: Připraveni?
2: Ano.
0: Jistě.
1: Přeji vám příjemné rande.
2: Děkujeme moc.
1: A příjemný den.
0: Pro moje ego je velmi příjemné, že si mě vybrala. Mám dojem, že Terezia je hravá, velmi vřelá a má v sobě spoustu životní energie. Uznávám, že jsem hodně zvědavý. Těším se na tohle rande. Je to krásná žena.
2: Vybrala jsem Fredrika hlavně proto, že byl hravý. Byl otevřený, vtipný, měl smysl pro humor a takhle pracuji i já. Jsem velmi zvědavá na setkání s ním. Působil jako člověk, se kterým se velmi snadno mluví.

0: Nejsem nervózní. Nejspíš budeme diskutovat o tantře, protože to mě hned zaujalo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, vítej, sluší ti to. Pěkný jsi.
1: Děkuji, tobě to taky sluší.
0: Zmínil jsi tantru. To mě zajímá. Jak jsi se k ní dostal, jak dlouho se tím zabýváš?
1: Po svém rozvodu. Poslouchal jsem spoustu podcastů a audioknih o rozvodech. Někdo byl na tantrickém kurzu a mě to zaujalo. Našel jsem kurz ve Värmlandu a přihlásil se na něj. A po příjezdu to bylo prostě...
0: Páni, teď se všichni svlékněte.
1: Ne, symbolizovalo to otevření srdce. Srdce se otevřelo a navázalo kontakt. Víš, jako otevřený srdíčko. No.
0: Měli jste kurz a bylo tam několik účastníků. Mám dojem, že jste byli nazí a blízko sebe. Je to tak, nebo se mýlím, jak to vlastně bylo?
1: Všichni byli nazí, ale nebyl to skupinový sex.
0: Zpívalo se a tak?
1: Víš, tantra je víc než filozofie, je to životní filozofie. Vlastně to nemá s nahotou a sexem nic společného. Děláme spoustu tantrických meditací, dostáváme se k věcem, které nám stojí v cestě a v životě nás celkově omezují.
0: Rozumím.
1: Je skvělé, že se zajímá o tantru. Ano. Člověk víc vnímá veškeré věci.
0: Pocity.
1: Mluví pomaleji, trvá to trochu déle.
0: Ano. Lépe rozumím tantře, o co v ní jde. Jde spíš o rovnováhu a o meditaci. Když o tom mluvil, bylo to velmi jasné. Jsem emocionální, ale nemluvím pomalu, spíš naopak. To může souviset s tím, že mi diagnostikovali ADHD, může to s tím souviset.
1: Jo, mluvíš rychle.
0: Jasně, jsem neklidná duše, v dobrém i ve zlém. Co vlastně hledáš u své partnerky? Pověz mi, co by měla mít?
1: No... Hledám někoho, kdo je...
0: Nejsem si tím moc jistá. Asi jde o energii, nevím.
1: Někoho, kdo chce prožít svůj život.
0: Rozhodně. Jsem velmi expresivní a výbušná. A on je umírněnější a klidný. Já jsem trošičku rozpolcená. Chápu, že nemůže mít stejnou energii jako já, ale přesto já nevím.
1: Člověk se musí doplnit ostatními emocemi.
0: Velmi dlouhá odpověď, ale konkrétní. Člověk přece ví, k jakým typům lidí ho to táhne.
1: Lidé mají svoji životní energii.

0: Tot omhoog hier.
1: Livsen een goeie.
2: Ja.
1: Mm. Er vlugger.
2: Oh, wist
3: je? Nu heb ik ze opgehoord.
1: Ja, hier.
0: Imponuje mi její energie. Je progresivní a to se mi vážně líbí. O čem životě toužíš?
3: Těším se na sdílení nápadů a dobrodružství. Nemusí to být někdo se stejným smýšlením. Nemusí být stejně bláznivý jako já. Tohle mi řekli už mnohokrát.
0: Jsi blázen?
3: Jistě. Za nic se nestydím, což může být moje přednost. Možná by člověk měl mít brzdu, aby se někdy mohl aspoň trošičku stydět.
0: Možná má nějakou funkci. Ovšem, podle mých zkušeností nás většinou spíše brzdí. Nepomáhá.
3: Je to moc milý člověk. Má klidnější energii, což je v mém případě skvělá rovnováha. Možná by se mohl trochu rozjet a já zase sklidnit, a pak by to byl Yin a Yang, což se mi asi vlastně líbí. Fredriku, bylo to vážně bezva. Bezva.
0: Jasně.
3: Půjdeme dál?
0: Jistě, to by bylo fajn.
3: Páni, teď to rozjedeme. První krok byl zajímavý. Je trochu umírněnější a klidnější, takže uvidíme, jak to půjde. Pojď za mnou.
4: Druhý den.
3: Ahoj. Ahoj.
5: Je zima.
3: Jasně. Ahoj.
0: Ahoj.
5: Ahoj, vítám vás.
3: Moc děkujeme.
5: Hned vidím, že ruka končí kolem ramen.
0: Starý tantrický zvyk.
5: Řekněte mi víc. Jaké bylo rande?
3: Bylo to velmi intenzivní. Tantra je nečekaná. Dozvěděla jsem se více. Zjevně to není jen o sexu.
0: Tantra vlastně nemá nic společného se sexem. Je to životní filozofie.
3: Nevyhledáváš sex?
0: Na ten dojde, ovšem tantrický způsob je fantastický. Je to úplně něco jiného.
5: Tak jo, chemie. Byla tam nějaká?
3: Určitě tam byla. Byli jsme zvědaví a chtěli zjistit víc. Podle mě tam ta chemie rozhodně byla.
0: Ano. Potom jsme si sedli v hotelovém pokoji a povídali si.
5: Dostali jste se až do hotelu, to je zajímavé. A došlo na tantru?
3: Ne, v tomhle smyslu ne.
5: Ne.
3: Povídali jsme si.
5: Dobrá, tohle bylo první rande. Zajímá mě, jestli bude nějaké další. Co myslíte?
0: Uvidíme. Nemáme nic domluveného ani rezervovaného. Já jsem k další schůzce rozhodně otevřený.
3: Rozhodně.
5: Zajímavé. Co by se mohlo dít na druhém rande?
0: Pozval bych ji na tantrické setkání. Evidentně jí to v hlavě začíná trošku šrotovat. Jo, vidíte, jaký to tam šrotuje?
3: To je to odhalení. Přesně, hned tam budu. Jsme tak pohodlní. Už jsme viděli všechno, takže bezva. Já jsem připravená přijít a ničemu se nebráním.
6: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Jak udělat máj? Všechny erotické hračky, to jsme my.
1: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
2: Zkus je jako zadek. Každý má jiný. Všechny zadky jsou hezké, že? Tady ve studiu jich máme spoustu. Chceme se o ně podělit. Pohodlně se usaďte a užijte si to. Vítejte v pořadu Naked Attraction Švédsko. V tomto seznamovacím pořadu se věnujeme nefiltrované pravdě. Připravený na seznamovací dobrodružství?
3: Kolik si jich můžu odvést? Prosil bych přesně.
2: Jen jednu.
4: Můžu se budit vedle toho každé ráno? No, možná.
3: Nejspíš si myslíš, že raj neexistuje. Není to tak.
4: Ty oči.
3: Hraje si s námi, sakra, to je ale úchylné.
2: Svobodní toužící po lásce si tu mezi pěti nahými lidmi mohou najít partnera na rande. Kdo je alergický na kožešiny? Postupně zjistíme, co se stane, když odhalíte oblečení a necháte se řídit instinktem a fyzickou přitažlivostí.
4: Je příjemné vidět veselý penis. Cililink.
3: Cítím tu odhalenou přitažlivost.
4: Je to naprosto úžasné.
2: Naked Attraction, Švédsko. Štěstí přichází a odchází. Šťastný ten, kdo právě stojí nahý v boxu, aby se setkal s láskou. Tento milostný příběh nezačíná klasicky jako v romantické komedii. Není to milá schůzka, ale spíše setkání nahých. A hlavním hrdinou dnešního večera je tento úžasný kluk.
3: Jmenuji se Anton, je mi 25, bydlím v Malmé a pracuji jako izolační klempíř. Přátelé by mě popsali jako velmi energického, pozitivního, vždy extrovertního. Beru to velmi klidně. Vždycky jsem veselý. Sakra. Do háje. Po 10 let hraju počítačové hry, jsem velmi soutěživý. Vyhrál jsem školní mistrovství Švédska v Jakartě a reprezentoval zemi na mistrovství světa. Hraní jsem pověsil na hřebík, protože bylo moc náročné. Člověk může vyhořet. E-sport je fyzický sport, i když si to neuvědomujete. Je velmi namáhavý na zápěstí a lokty, ramena a záda. Zanechal na mě stopy. Po konci s e-sportem v mém životě nastalo mnoho velkých změn. Tehdy jsem výrazně přibral na váze. Z velké části to bylo proto, že jsem byl svobodný. Odstěhoval se z domova a začal hodně pařit. Nejvíc jsem vážil 150 kg. Zlom nastal někdy na začátku roku 2020. Tehdy jsem se rozhodl zlepšit své zdraví a zhubnout. Mezi mé volnočasové aktivity patří florbal, posilovna a velmi aktivní společenský život. Cvičím každý den, díky tomu se cítím fajn, což mi pomáhá prostě se cítit nejlépe, jak to jenom jde. Uvolním se. Jdu do toho s nadějí, že to vyjde. Kámo, bude legranda tě vidět nahýho. Mě přece vidíš nahého pořád, budu i tam. No to chci, musím tě vidět. Chceš mě ukázat? Buď pyšný na svého nejlepšího kámoše. Člověk si musí s danou osobou rozumět. Hezký obličej představují především oči. Ještě mám rád hezký nos. Ten je možná důležitější. Nemusí jen vyčnívat z obličeje a dodávat mu charakter. Jsem heterosexuál, ale dřív jsem cítil jistou zvědavost. Nikdy jsem ji však neuskutečnil. Cítím se dobře ve svém těle a jsem na něj hrdý. Ať jsem tlustý, hubený nebo v dobré kondici. Je to jedno. Brzy budeš připravený, kámo. Tenhle program má opravdu skvělý potenciál. Měli bychom přijmout nahotu a ukazovat všechny druhy těl. Myslím, že je to dobrý.
2: Antone, vítej v našem pořadu.
3: Díky.
2: Určitě ti předtím běželo hlavou spoustu myšlenek. Co jsi představoval? Co myslíš, že tady potkáš?
3: No doufám, že milé, hezké holky. Vlastně já nemám moc velká očekávání.
2: Podíváme se na tvůj dosavadní život. Jak to vypadalo s randěním a s tvými vztahy?
3: Posledních 10 let jsem měl neustále nějaký vztah. V poslední době je to jiné. Jsem sám už 8 měsíců.
2: V podstatě tvoříš pár. Zajímavé. Nejdřív se podíváme na těla. Pověz mi, slyšela jsem, že ty jsi nudista?
3: Člověk by se měl ve své nahotě cítit svobodně. Pro mě je to docela přirozené. Šatny, nahé koupání, člověk by to prostě měl dělat a trochu žít.
2: Ano, úžasné. Jsi připravený?
3: Jo.
2: Nejprve ukážeme 5 spodních částí těl. Budeš si pomalu, ale jistě vybírat, dokud nezůstane jedna. A s tou večer půjdeš na rande. Možná to bude začátek milostného příběhu.
3: Zajímavé. Už se těším, co se v těch boxech skrývá. Těším se, že dnes večer půjdu na rande.
2: Připravený?
3: Jistě.
2: No tak já to řeknu. Zvedněte stěnu.

0: 옳지.
1: 아니.
2: Jaké to je? Co ty na to?
3: Zajímavé, zábavné. Spousta krásných těl.
2: Máme tu různá těla. Dohodneme se. Jak nazýváš ženské pohlavní orgány?
3: Pipina.
2: Opravdu?
3: No, přijde mi to nejpřirozenější.
2: Tak kam chceš jít nejdřív?
3: Půjdeme ke žluté.
2: Dobrá. Co tě na ní zaujalo?
3: Tetování určitě.
2: Ano.
3: Líbí se mi styl patchwork, jak se tomu teď říká.
2: Vidím tam také malé srdíčko.
3: To už jsem viděl.
2: Vážně? Když se trochu otočíš, uvidíme i zadek.
3: Má dlouhé nohy, krásné, a zadek krásný. Zadeček nádherný.
2: Srovnáváš s klukem?
3: Když je to nutné.
2: Můžeš se zase otočit zpátky. Viděla jsem malý piercing v pupíku.
3: To se mi moc líbí.
2: Skvělé. Kam teď?
3: K červené. Opět mě zaujalo tetování. To na stehně se mi moc líbí. Rád bych si ho prohlédl zblízka, pokud je to možné.
2: Myslíš tohle? A co se ti na něm líbí?
3: Mně se obecně líbí velká tetování. Mám to rád.
2: To uvidíme později. Ty máš hodně tetování?
3: Prakticky po celém těle.
2: A v kolika jsi začal?
3: 18.
2: Která část těla bolí při tetování nejvíc?
3: Břicho bolelo tak moc, že jsem křičel. Vůbec jsem se nestyděl. Prostě jsem řval jako malý Jarda.
2: Dobrá. I tebe to nejvíc bolelo na břiše červená? Jo, dobře. Tak pomineme tetování.
3: Krásné tělo. A hezká pipina, moc hezká.
2: Víš, jak hluboká je ženská vagina? Na začátku má 10 cm a pak se rozšíří, takže se tam vejdeš. Půjdeme dál?
3: Jistě.
2: Kam chceš jít?
3: K zelené.
2: Aha.
3: Líbí se mi její boky. Krásné, široké. Celé nohy, stehna, jsou dlouhé a hezké. Pokud vidím, nemá žádné tetování.
2: Díváme se na všech pět. Každé pohlaví je odlišné, ale má stejnou funkci. Stejně jako naše otisky prstů, ani vagíny nejsou jedna jako druhá. V pubertě hormony pomáhají formovat naše spodní partie. Nejčastějším rozdílem je velikost stytkých pysků. Více než 56% žen má viditelné pysky, které nějakým způsobem vyčnívají. Možná je to sportovní dívka? Myslím, že ano.
3: Vypadá to tak. Nejspíš má totiž silné nohy.
2: Pověz, jsi sportovní typ?
3: Hodně trénuju.
2: Zeptáme se zelené, jestli je sportovní typ. Někde mezi. Vypadáš sportovně. Ani se nemusíš snažit. Má se otočit, abychom viděli zadek? Co ty na to?
3: Budu moc rád.
2: Pěkné.
3: Nabízí se. Krásný zadeček.
2: Zelená, můžeš se otočit zpátky. Děkujeme. A půjdeme dál. Modrá. Máš krásné křivky.
3: Úžasné.
2: Ano, a tetování.
3: I na noze.
2: Přesně tak.
3: Abys věděla, i to na noze bolelo. Nechal jsem si ho dělat a trochu přitom křičel.
2: Aha, ano. No, když to říkáš.
3: Krásné nohy. I to tetování je hezké.
2: A co ruce? Co na ně říkáš? Jsou důležité.
3: Jestli má pěkné ruce?
2: Co tvoje nechty?
3: Stará se o ně.
2: Ano, byly hezké, velmi hezké.
3: Já jsem řemeslník.
2: Jasně, aha, je řeč o řemeslníkovi. Přejdeme teď k fialové.
3: Moc rád. Okamžitě mě upoutala, je pěkná, líbí se mi stehna. A vidím tetování na paži.
2: Podívej se, co je tam napsáno. Aha, jo, je tam napsáno A Walk to Remember. Podíváme se fialové na zadek.
3: Je na čem pracovat.
2: Rozumím, máš pravdu. Dáváš přednost velkým nebo malým zadkům?
3: No, já mám rád obří zadky.
2: Aha, obvykle se říká, že kluci jsou buď na prsa nebo na zadky. Jak jsi na tom ty?
3: Na zadky.
2: Aha.
3: Rozhodně.
2: Dobře.

0: Dobrá. A tenhle je podle tvého gusta?
1: Jo.
0: Antone, je to tvoje první velké rozhodnutí. Postoupí pouze 4 z těchto dívek.

0: Žlutou. Moc se mi líbí tetování. To mě na první pohled zaujalo. A má krásnou pipinku. Potom... bude to... Zelená. Moc se mi líbí stehna, jsou krásná na pohled. Potom... fialová.
1: Fialová.
0: Zajímavé tělo.
1: Zbývají nám červená a modrá.
0: Vyberu si...
2: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například květák, kus za 49,90. Penny.
3: Každé malé přejeme si se může proměnit ve velké dokázali jsme to. Začněte si spořit na své sny s výhodným úrokem až 4,01%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Žervé přikoupí 3 kusů za 19,93 za kus a panzány přikoupí od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla.
5: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
6: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku. Skonto
7: nábytek. Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Nový Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo a Madeta mléko polotučné za 8,90. Tesco, počítejte s námi.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. mBank.
9: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden dámská letní móda nyní za lepší ceny.
13: Nic tě nezastaví, když zatoužíš po krémové, vanilkové a tropicky ovocné chuti zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
14: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
15: Fibromy? Častý problém, který ovlivňuje vzhled pokožky. Objevují se na krku, v podpaží nebo pod prsy. Nejsou nebezpečné, ale mohou být nepříjemné.
16: Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše. K dostání v lékárnách.
17: Jak zaujmout holku? Jak mít břišáky? Rychle. Jaký je to někoho políbit?

0: Se mám bavit s holkou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je z filmu.
1: Já vím. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
2: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissimi Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissimi Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
3: Aesthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Aesthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
4: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Anti-aging? Zmatňující? A nebo rozjasňující? Jaký UV fluid Astrid Sun si vyberete vy? Maximální čtyřúrovňová ochrana, ultralehká textura a super voděodolnost. Astrid Sun, číslo jedna ve sluneční péči.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
3: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
4: Zbývají nám modrá a červená.
5: Vyberu si červenou.
4: Vypadává modrá. 35letá Katja z Helsingborgu. Pojď k nám. Katja pracuje ve zdravotnictví a zpívá gospel. Vítej. Jaké to bylo tam stát?
6: Bylo to zábavné. Zajímavá zkušenost. Prostě úžasné.
4: Teď vidíš Katju, co na ní říkáš?
5: Má hezkou tvář, příjemně se na ní dívá.
6: Děkuju.
4: Děkuji za účast.
6: Těší mě, že se mohla přijít. Obvykle neslýchám lichotky na nohy, ale na zadek. Tolik pochval to nikdy není moc dobré. Nicméně musím přiznat, že to byla zábava. A také řeknu ještě jednu věc. Vyřadil dívku s mnoha perverzními stránkami, takže je to jeho škoda.
4: Antone, skončila první volba. Byla těžká?
5: Přiznám se, že je to docela náročné. Připadá mi, že mám příliš velkou moc.
4: Je to nový způsob randění?
5: Pouze v tomto případě.
4: Brzy zvedneme stěny. Zajímá mě, co si myslíš o poprsí a hrudníku.
5: Mně se líbí všechno. Nejlepší je, když se vejde do ruky.
4: Do dlaně.
5: Skvělé.
4: Je to skvělé. Asi připravený?
5: Jistě.
4: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.

0: problémy?
1: No, musím toho hodně vstřebat.
2: Je toho hodně.
1: Je to moc pěkný pohled. Raději si prohlédnu tetování na žluté.
2: A všiml sis? Máš opravdu oko na tetování. Chtěl bys si něco prohlédnout? Na něco se podívat zblízka?
1: Ano, chci se podívat na žlutou. Má totiž další tetování.
2: Ano. Aha, má docela plná prsa.
1: Rozhodně.
2: Aha, a co se ti líbí na tom, co vidíš?
1: Vypadá krásně, pěkná postava a tetování. Ta tetování se mi moc líbí. Nejspíše má i na zádech.
2: Má něco i na zádech? No, vidíš, táhne se podél páteře.
1: Velmi pěkné. Pěkná výplň.
2: Jo, tělo a tvar. Co ty na to?
1: Krásná, krásná postava.
2: Tak pojďme dál.
1: Přejdeme k zelené.
2: No dobrá. Co si o ní myslíš? Určitě si objevil to malé tetování. Můžeš se přiblížit.
1: Je to EKG?
2: Co to může znamenat?
1: Mnoho věcí.
2: A co pak, třeba lásku?
1: Nebo odchod?
2: Ano.
1: Velmi pěkná postava, taková atletická.
2: A prsa?
1: Ano, a krásná ramena. Víš, ošklivá prsa neexistují.
2: Někde jsem četla, že 70% žen je nespokojeno se svými prsy. Při pohledu na ta krásná prsa je to hloupé.
1: Jsou různá, ale přesto krásná.
2: Ano, tak co říkáš, půjdeme dál? Co takhle červená?
1: Jistě.
2: Aha.
1: Tetování přitahuje hodně pozornosti.
2: No jistě.
1: Rád se dívám na umělecká díla.
2: A tohle je skutečné umělecké dílo. Pěkné. I na klíčních kostech.
1: A také na zádech.
2: Požádáme ji, aby se trochu otočila.
1: Budu moc rád.
2: Podívej. Oj.
1: Červené vlasy.
2: Oj, objevily se tam červené vlasy.
1: Hezká barva.
2: Ano, chobotnice, že?
1: Dřív jsem je měl, ale už jsou pryč.
2: Dobrá. Červená, můžeš se otočit. No a my budeme pokračovat.
1: Přijde mi, že tahle holka žije spontánně, že ráda komunikuje.
2: Souhlasí.
1: Další tetování, to je zdejší téma.
2: Ano, to je pravda. Přehlédneme to tetování.
1: Moc hezká postava.
2: Tak Antone je na čase. Je to teď snazší? Nebo je to těžší?
1: Rozhodně těžší. Vždy je těžké někoho vyřadit.
2: A tak se tě ptám, Antone, které tři postoupí?

0: Det blir...
1: Budeto...
0: Gult.
1: Žlutá. Velmi pěkná postava a tetování.
2: Kdo další?
3: Nesta.
1: Vybírám... Zelenou. Velmi pěkná postava a je to aktivní člověk, tak jako já.
2: Zbývají červená a fialová.
1: No. Já... Červená. Mám rád tetování.
2: Vypadává fialová. V tomto boxu je 31letá plavčice Marie z Udevaly. Marie, vítej u nás. Máš za sebou bohatou sportovní minulost.
4: Je to pravda, věnovala jsem se plavání, crossfitu i vzpírání.
2: Děkuji, že jsi tu byla s námi.
4: Díky, že jsem mohla přijít, je to zábava.
1: Měj se hodně štěstí a moc ti děkuji za tvou odvahu.
4: Dnes jsem získala víc sebevědomí. Přijala jsem, že jsem hezká taková, jaká jsem. Velmi mě posílila Antonova slova, že mám hezké křivky. Je to hezký kluk, se kterým bych si dokázala rande představit. Pojedu domů a budu pokračovat v randění. Jestli má někdo zájem, tak stačí zavolat.
2: Antone, hodně jsme mluvili o tělech a o tom, co se ti líbí. O zadcích, prsou, bocích a tetováních. Brzy zvedneme stěny a uvidíme tváře. Vím, že máš zvláštní vášeň pro nosy. Pověz nám o tom. No?
1: No, je těžké popsat pocity při pohledu na hezký nos. Já nedokážu vyjádřit, jak vypadá. Prostě to vidíš.
2: Zajímá tě víc nos než oči a úsměv?
1: Je to první věc, která mě zaujme.
2: Nos jako fetiš.
1: Ano, je to tak.
2: Zvedneme stěny a uvidíš jejich tváře. I nosy. A oni poprvé uvidí tebe. Jaký je to pocit?
1: No, zatím je to zábava.
2: Ano. Také jsem nadšená. Jsi připravený?
1: Ano.
2: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny.
3: Oj.
2: Zvedneme stěny a uvidíš jejich tváře. Připravený?
1: Ano.
2: Tak já to řeknu. Zvedněte stěny. Fantastické.
1: Všechny ty krásné tváře. Pane jo.
2: Kam chceš jít?
1: Pojďme, no, začneme zleva.
2: Zelená. Je to jiné, když se můžeš bez zábran dívat?
1: Ano.
2: Tak teď vidíš všechno. Můžeš se dívat do očí a možná pocítíš chemii. Skvěle. Pěkný úsměv.
1: Velmi milá dívka. Krásná tvář. Skvělá postava.
2: Skvěle. Přejdeme k červené? Ano. Nos. Začneme jím.
1: Je hezký, hladí s obličejem, ale přesto trochu vyčnívá.
2: Co se týče nosu, vidím jistou podobnost s tvým.
1: Oba máme septum v obou uších, to je pravda.
2: Zajímavé.
1: Máš moc krásné vlasy. Při pohledu na tělo je těžké si představit tvář. Jsem opravdu šťastný a velmi, velmi mile překvapený.
2: Příjemné překvapení. Skvělé. Teď přejdeme ke žluté.
1: Opět je těžké si u zbytku těla představit, jak bude vypadat obličej. Pěkné.
2: Ano, je to pěkné. A dá se klidně říct, že má plné rty.
1: Rozhodně.
2: Jo.
1: Takové přátelské, krásné rty.
2: Jo, jistě. A líbí se ti, co vidíš?
1: Ano, velmi pěkné.
2: Skvělé. Antone, můžeš každé z dívek položit jednu otázku, aby si zaslechl jejich hlasy. Možná se ti líbí jejich dialekt nebo intonace. Co ty na to? Máš pro každou dívku jednu otázku.
1: Pokusím se z těch otázek vytěžit co nejvíce.
2: Máš v oblibě určitý hlas, možná nějaký dialekt?
1: No, nemám rád, jak se mluví ve Skánii.
2: Aha, ten nemáš rád.
1: I když jím sám mluvím.
2: Tak kde začneme?
1: Otázka pro žlutou.
2: Dobře.
1: Ahoj. Mám otázku. Co spontánního si udělala?
4: Bože, ten seznam je dlouhý. Na jedné ranní afterparty jsem si nechala počůrat bradavky, pupík a uši. A ještě si nechala udělat 4 tetování.
2: No teda, to bylo spontánní.
1: No rozhodně.
2: Výborně, skvěle. Díky za odpověď. Antone, kam teď?
1: K červené. Ahoj.
4: Ahoj.
1: Jsme na festivalu 3 dny. Nesprchovali jsme se, měli bychom se umýt. Nebo ne?
4: Pokud máme lahv vína, můžeme se umýt.
2: Vynalézavá.
1: Pěkný jazyk.
2: A co odpověď? Líbí se ti?
1: Je rozumná, rozhodně. Taková krizová situace.
2: Dobře. To byla dobrá odpověď. A dobrý dialekt. Teď půjdeme za zelenou.
4: Ahoj.
1: Řekněme, že spolu chodíme. Co bys řekla na to, že mě napadne odjet o samotě do zahraničí? Vadilo by ti to?
4: Jít si. Odjeď a dělej si, co chceš.
1: Dobrá odpověď. Výborná.
2: Jaké to bylo slyšet její hlasy?
1: Bylo to moc fajn. Člověk získá ucelený obraz o dané osobě.
2: Vynikl někdo?
1: Žlutá. Byla velmi spontánní a za jeden večer toho stihla hodně.
2: A přesně tak. Milý Antone, je čas. 2 z nich postoupí.

0: Musíš se zamyslet.
1: No, je to těžké. Nicméně... Vy

0: Berus, zelenou.
1: Zelenou.
0: Líbí se mi celkově. Odpověď byla také dobrá. Jednoduchá, přímočará a velmi zábavná. Ještě si vezmu... červenou. Velmi rozumná odpověď. Velmi pěkný norský hlas.
1: Vypadává žlutá. Tohle je 33-letá Ivy z Malmö. Vítej, Ivy. Pracuješ jako modelka a také děláš elektronickou hudbu. Ta tě také trošku zajímá.
2: Tak jo.
1: Pro vás dva žádná další hudba nebude.
2: Myslím, že ne.
1: Ne, ale děkuji ti, že jsi přišla.
2: Vím, že mám hezké tělo. Velmi tvrdě jsem bojovala, abych se cítila pohodlně. Chci být transženou. Je důležité ukázat, že naše těla jsou stejná jako ostatní. Všem svým transestřičkám vzkazuji, že jsme silné a máme budoucnost. To ještě všichni uvidíte.
1: Zbývají jen dvě, Antone. Za chvilku bude řada na tobě, aby ses svlékl. No, jak se cítíš?
0: Úžasně. Hrajeme na stejném hřišti.
1: Zajímalo by mě, s čím jsi na svém těle nejspokojenější.
0: Méně spokojený možná bych měl být viditelnější. Nejsem se svým tělem nespokojený. To rozhodně ne.
1: Jsi si svým tělem jistý.
0: Člověk by měl milovat všechno.
1: Skvěle. Uděláme to takhle. Běž se svléknout a já si ještě trošku popovídám s holkama. Po mnoha těžkých rozhodnutích si 25-letý klempíř Anton z pěti úžasných dívek vybral dvě nádherné svobodné ženy. 25-letou Elin, která pracuje jako zdravotní sestra, a 33-letou masérku Piu. Jedna z nich půjde na rande. Zjistí, jestli mezi nimi proudí chemie, i když jsou oblečení. Vítejte na parketu, holky. Tak jak se máte?
2: Dobře, jen trochu nervózní.
1: Trochu nervózní. Co jste si odnesli z Antonových slov?
2: Moc mě potěšil. Nestává se často, abych slyšela tolik pochval.
1: Za chvíli přijde Anton nahý. A tak je to správné. Jaká máte očekávání? Co byste rádi viděli?
2: Aby byl trochu vypracovaný, ty buchty a tak, znáte to. A co se týče velikosti, tak mám ráda velké penisy. Malý je sice pěkný, ale vlastně ho člověk nevidí.
1: To ne.
2: Mně se líbí zadky. Nezáleží na tom, jestli je velký nebo malý, ale měl by být alespoň trošičku zábavný.
1: Tak přivítejme Antona. No ne. Páni.
2: Bezva.
1: Musíš se otočit. Páni. Jak dlouho to trvalo?
0: Asi 150 hodin.
1: Jako bys měl na sobě oblečení, i když jsi nahý.
0: Obvykle se ptám, jestli mám na sobě tričko.
1: Aha. Co vy na to, holky?
2: Já jsem ohromená, ty stehenní svaly...
1: No, usmívá se. Vidí pohlaví, o kterém si také promluvíme.
2: Velmi pěkné, zajímavé. Já si ráda hraju s varlaty. Je příjemné, že jsou tak kompaktní a zadek, ten je velmi pěkný.
1: Ještě se otoč.
2: Je měkoučký? Jasně, že je.
1: Nejspíš by tě zajímalo, kdo jsou tyto krásné dívky.
0: Jistě.
1: Pia pochází ze Stavangeru. Její 33 a pracuje jako masérka.
0: To zní krásně.
1: A pak tu máme 25-letou Elin z Uppsaly. Pracuje jako zdravotní sestra a taky tančí. Řekni, co tančíš?
2: Feminine vibe.
1: Aha, tak to mě zajímá. O jaký druh tance se jedná?
2: Jde v podstatě o ženské pohyby spojené s hip-hopem.
0: Zajímavé.
1: Jaké jsou tvoje taneční schopnosti?
0: Neuvěřitelné.
1: Opravdu, ty umíš tančit?
0: No, právě že ne. Existují tance k hudbě, kterou poslouchám. Není to žádný elegantní tanec. Stojíš na místě a prostě dupeš.
1: Dobře, dobře. Jak se cítíš? Máme tu dvě krásné, neuvěřitelné dívky. Jsou veselé, mají charisma a fantastické postavy.
0: Asi jsem se rozhodl správně a vybral právě tyto dvě.
1: To ano. Ale jedna z nich s tebou půjde na rande. Která to bude, Antone? Musíš se mezi nimi rozhodnout, i když je to těžké.

je to... veľmi ťažká voľba. Myslím, že to bude...

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinu z desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Kaufland.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý den. Když něco, tak Allegro.
7: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
8: nejde elektřina.
7: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
9: Udělej si radost v About You narozeninovém výprodeji. Užij si slevy až do 50% na své oblíbené značky. Pouze tento týden na About You.
10: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
11: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
12: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16.

0: 15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je doprava.
4: Získejte až 11 000 korun zpět při nákupu spotřebičů značky LG. Tatart.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
7: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelateli, zmrzlinu Premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový Kornut Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.
0: 18. Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
10: Z těchto dvou musíš vybrat jednu, se kterou půjdeš na rande. Která to bude, Antone?
11: Je. Myslím... Jsou to Elin a...
10: Pia.
11: Aha. Obě jsou nádherné, úžasné. Příjemné charisma. Elin tančí a má atletickou postavu. Pia je příjemná, úžasná. No, a obě se často smějí, takže... Ach jo, je to velmi těžké. Myslím, že to bude... Pia.
10: Takže Pia.
11: Krásný hlas a charisma.
10: Elin, jak se cítíš?
12: Jsem smutná, ale byla to férová hra.
10: Trochu jako manželství.
12: Elin, děkuji za účast v našem pořadu. Rande by bylo zábavné. Chtěl bych Antona více poznat, protože je velmi milý, trochu dobrodružný, no a tak. Ale nemůžete uspět ve všem. Anton přichází o velmi veselou a velmi zábavnou dívku. Nemám tolik tetování, ale věřte mi, že jsem zatraceně zábavná.
10: Je na čase, abys přešel k Píji se svým Píjem.
11: Ahoj.
10: To je milé. Kdybyste byli psi, tak jste stejného plemene. Jste si tak podobní. Ráda si poslechnu, jaké bylo vaše rande. Máte toho mnoho společného, jak vidím.
11: Bude to zábavné a zajímavé.
10: Přeji vám příjemný večer.
11: Děkujeme.
12: Děkujem.
11: Můj první dojem z Pii je velmi energická, veselá a ráda se směje. A toho si velmi cením. Sám se směju pořád. Vlastně se na rande strašně těším. Bude to zábava.
12: Anton je milý muž. Určitě bych si ho na ulici všimla. Jsem ze Skane. Mám ráda tamní dialekt.
11: Doufám, že má Pia výrazné oblečení, které ukazuje její osobnost. Mělo by být vidět, že právě ona v něm chodí. Pojedu na čtvrtinu výkonu, což možná bude problém.

0: Ahoj. Vítej.
1: Díky.
0: Tak, jak se cítíš po natáčení?
1: Co?
0: Jak se cítíš?
1: Trošičku roztřesená, ale moc šťastná. Nečekala jsem, že to bude všechno najednou, rozumíš? Spousta emocí a tlaku vlastně.
0: Nepřipravil jsem se na další rande, nicméně má osobitý styl, který představuje. Takže tak.
1: Proto většinou nosím kaky. Pere se na nízké teplotě.
0: Na konci už mi byla zima.
1: Nebyl jsi moc dlouho nahý.
0: Cože?
1: Nebyl jsi moc dlouho nahý.
0: Některé výrazy nebyly v norštině moc srozumitelné.
1: Napsal jsi sám do pořadu? Dal jsi tam? Rozumíš?
0: Jak prosím?
1: Jestli ses přihlásil sám?
0: Jo, kámoš měl plno řečí. Musí se zúčastnit a tak dále.
1: Měl jsi vybrat kamaráda, se kterým chceš být.
0: Rád mě pozoruje nahého.
1: Pracuješ?
0: Promiň?
1: Jakou máš práci?
0: Jo, jsem klempíř.
1: Co?
0: Tak jo, vzpomněl jsem si na kolegu z angličtiny. Myslím, že anglicky se tomu říká plate sheet metal worker.
1: Aha, tak to jo, bezva.
0: Nechala jsi zdát piercingy?
1: Co?
0: Zajímají mě tvoje piercingy.
1: Ano, první jsem si nechala udělat v pupíku.
0: Jo, a kolik ti bylo?
1: 14.
0: V jazyku ho mám od 16. Pak jsem si udělal tady ten...
1: Snakebite.
0: Jo, všechny. Připadá mi, že jsme si byli blízcí. Nevím, jestli piju, přitahuju. Těžko se mi to posuzuje. Mám pocit, že cítím nějaké vibrace.
1: Proč jsi mě vybral?
0: No, připadala jsi mi jako úžasný člověk. Neskutečně energická, navenek veselá, vždy připravená se smát. Tak jsem tě viděl já. A taky máš nádhernou pipinu. Koho vlastně hledáš? Životního partnera nebo po vyražení?
1: Hledám životního partnera, jenže jen těžko najdu takového, kterého by nezajímala monogamie. Rozumíš? Protože já mám radši polyamory, nebo takový otevřený vztah. Chápeš? Prostě víc lidí dohromady.
0: No to je vážně zajímavé. Nevzdávám se budoucnosti s Pijou. Jen nevím, jestli z toho něco bude. Možná jen chvilkové povyražení. Třeba něco na večer. Nevím, ale kdo ví. Tak na zdraví. Pěkné rande. Na nás.
1: Rozhodně. Fyzicky jsem docela unavená. Možná máme oba chuť se blíže seznámit. Mám takový pocit.
2: Druhý den. Ahoj, jak se máte? Povídejte.
0: Skvěle, unavený, vyčerpaný, ale je mi fajn.
2: No to mě zajímá. Povídej, přeháněj, co se stalo, jaké bylo rande?
0: Příjemné, měli jsme si o čem povídat a hodně jsme se nasmáli.
2: Zajímá mě chemie. Byla nějaká?
0: Skvěle jsme si rozuměli.
1: Přesně tak.
0: Konverzace prostě plynula a byla to zábava.
2: Bezva. A co se stalo po rande?
1: Byli jsme v restauraci nebo v baru a pak jsme si prostě vyrazili. Tak se to říká.
2: Jo, takže after party. A co bylo pak?
1: A pak jsme jeli taxíkem do hotelu. Asi jsme se dohodli, že spolu strávíme noc, jenže se stalo něco, no prostě, příšerného. Já nevím, no... Nevím, jak to říct.
2: V norštině to znamená, že jste se spolu vyspali.
0: Líbali se.
1: Bylo to hodně dlouhé.
2: Zajímá mě, jestli se ještě uvidíte. Bude druhé rande? Ano nebo ne?
3: Mm.
0: Uvidíme. Bydlíme od sebe dost daleko, až v Norsku, takže... Uvidíme.
1: Asi jsme si padli do oka. Je mezi námi velmi příjemná energie a budeme v kontaktu.
2: Co byste chtěli společně podniknout?
1: Sejdeme se s některým z tvých přátel?
0: After party s přáteli.
1: A možná nějaký festival?
0: No jo, to zní skvěle.
2: Bezva. Jestli chcete získat nějaké další informace o našem pořadu, navštivte naše webové stránky.
3: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete Camembert na grill za 84,90, Pepsi nebo Pepsi Max za 28,90 a Gambrinus desítku s aplikací jen za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Špatně se vám spí, jste po ránu unavení a bolí vás záda. Pořiďte si u nás komfortní matraci Dalia za 5 499 korun nebo rovnou celou postel Afrodité v různých rozměrech a barvách s úložným prostorem za fantastické ceny. A k tomu až do pondělí 1000 korun zpět z každých 2500 nákupu nábytku.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky?

0: Ať už vyrazíte kamkoliv, jsme tu pro vás po celém Česku. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Kaufland.
2: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
4: Máš už Allegro Smart? Super, protože jsou tady Allegro Smart Weeks. Vyzkoušej Allegro Smart a vstup do světa Ultra Slev úplně zdarma. Přidej se k tisícům členů Smart. Nenech si ujít ultra slevy až 50% na tisíce značkových produktů a objevuj nové nabídky každý.

0: Když něco, tak Allegro.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově.

0: plus jedna zdarma na všechny zubní pasty. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
3: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
5: Totál pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
7: Maxi Výprodej.
8: Úsporu, co vás dostane do varu, servíruje elektrický pečící hrnec ETA Pečenka. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
10: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden losos filet za 28,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete gelatelli, zmrzlinu premium různé druhy za 59,90. Zmrzlinu Hurricane za 49,90. A zmrzlinový kornout Plombir různé druhy za 11,90. Pro ještě sladší den. Lidl, to se vyplatí.

Yeah.